0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. To jsou několikrát...
0: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Píšiš mout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrojoval jsem to na hrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Na

0: Trouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdybychom to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naliju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pyšiš moudu. A zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
0: Mm. Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takovýto základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byv, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si vysí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko,

0: když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jako oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji

častěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie. Takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železníci drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne. Všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesněl. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možné. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, aha, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: CHEP plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Další historické štoly a komíny pod vrchem Mědník na Chomutovsku se letos otevřou veřejnosti. V Česku přibývá psích kadeřníků. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. CHEP má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Práce radnice kvůli velké finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj, celkové náklady opravy zimního stadionu budou asi 600 milionů korun.
2: Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení a v dalším roce by mělo následovat projekt pro realizaci stavby, případně bychom mohli zahájit nějakou etapu, kterou by mohla být stavba zahájena.
1: Prioritou bude podle vedení města odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Provozovatelé historických dílů na Měděnci na Chomutovsku rozšiřují prostory pro turisty. Pomoc k tomu má vyčištění nová výdřeva a osazení nových žebříků do komínu s názvem Koňská jáma, takzvaný Pfederschacht, přibližuje průvodce Ivan Cáder.
3: Tohle to děláme jako takzvaný večerní fárání. Dostanete přilbu a já vás potom pustím i do těch prostor, co jste viděli ty velký, protože za ten komín se dá zalézt do té velké komory. Pustím vás nahlídnout do toho zabláceného spodního patra, no pak vylezem po těch žebříkách a jdeme tady do těch úzkých malých prostor a do toho jezera.
1: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groommasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných, uvedlo letiště v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runway srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř, píše zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Sport. Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli 3 hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Z důvodu opravy povrchu vozovky je zcela uzavřená silnice 3. třídy mezi obcemi Horní Kramolín a Služetín na Chebsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nedělního rána, tedy do druhé poloviny víkendu, se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste si nás tak časně ráno naladili. Je 5:05 a právě začíná nedělní dobré ráno, u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Hned na rozjezd nabídneme písničky od skupiny Ready Kirken a zpěváka Dalibora Jandy. Taky budeme blahopřát, a to i maminkám, které mají dnes svátek, a v prvním ranním příspěvku nahlédneme do světa filmu, neboť to vypadá na návrat antického hrdiny ve velkém stylu. Oscarový Christopher Nolan láká na svou filmovou odiseu novým trailerem. A my vám povíme víc už za pár minut ve víkendovém dobrém ránu, které právě začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Zítra má.

Možná můžeme vidět padající hvězdu. Každopádně, jak jsem se dívala, svítat by mělo v našem kraji začít kolem 17:30. Přeji krásné nedělní ráno s datem 10. května. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a v čase 5:12 popřejeme všem dnešním narozeninovým oslavencům a k těm patří český zpěvák Ivan Hlas, který slaví 72. narozeniny, kulaté 30. narozeniny oslaví česká profesionální tenistka Kateřina Siňaková. 66. oslaví česká herečka a tanečnice Tereza Pokorná. Kulaté 80. narozeniny oslaví skotský zpěvák a básník Donovan. Dalším oslavencem je zpěvák irské hudební skupiny U2 Bono Vox, kterému je dnes 66 let. 61. oslaví kanadská supermodelka Linda Evangelista a 57. oslaví francouzský hudební producent a DJ Bob Sinclair. Také připomeňme, že v tento den roku 1899 narodil americký tanečník a zpěvák Fred Astaire a dnes slavíme Den matek, takže maminkám posíláme také pozdrav a gratulaci a k svátku ještě popřejeme ženám a dívkám jménem Blažena. Toto jméno se vyvinulo z latiny, přič

0: Čemž ve svém významu skutečně znamená blažená, pochází z latinského slova beatus, které se překládá jako šťastná, blažená nebo jako člověk, který přináší radost. A stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata a nebo Beatrix.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pěkné nedělní ráno, je čtvrt na šest a v našem regionu je skoro jasno. Teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a dnes bude převážně slunečno a teplo. Ráno a dopoledne čekejme jasno nebo skoro jasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat jen vysoká oblačnost, přes kterou bude ale slunce ještě prosvítat. Večer bude už oblačnost kompaktnější a postupně se zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká slabý východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a byl zátěž, ta je dnes mírná na prvním stupni.
0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
2: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
3: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
2: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
4: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
2: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
5: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
2: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.
6: Chtěl bych napsat báseň,

0: na rozjezd nedělního dobrého rána přispěla svou písničkou kapela Činasky a s vámi i dnes Český rozhlas Karlovy Vary. A od hudby se teď přesuneme pro změnu k filmu. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna italské královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: CHEP má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Práce radnice kvůli velké finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Město Sokolov připravuje výstavbu dvou cyklopointů s nabíjecími přípojkami a servisním vybavením. Do konce června mají vzniknout v centru města v blízkosti páteřní krajské cyklostezky. Vybudování nabíjecích míst bude stát město 249 tisíc korun. Porota soutěže Dobrota Karlovarského kraje rozhodla o letošních vítězích. Přihlášeno bylo 79 produktů od 21 výrobců. Kategorie a jména oceněných naleznou zájemci na stránkách hejtmanství. Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu. Jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce, jenže tenhle růst není přirozený. Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení spartianských hráčů nedohrálo. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji je v tuto chvíli provoz bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátké nedělní zprávy nabídl Matěj Štech, skončily v 6:30 a víkendové dobré ráno nám teď vyplní písničky od Heleny Vondráčkové a také od Vabyho Daňka s Raduzou, tak ať se vám pěkně poslouchá a řeknu, aby i dnes bylo veselo, tak i do té 6:00 si poslechneme veselou rubriku Úsměv prosím. Tak ať se máte s námi hezky. Dobré ráno.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do neděle 10. května a na dnešní den připadá Den matek. Je to pohyblivý svátek a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Dnes tedy vzdáváme poctu matkám, maminkám a mateřství. Tento den se slaví na mnoha místech po celém světě, slaví se v různé dny a vychází z různých tradic. A u nás tedy připomeňme, se začal tento svátek slavit v roce 1923. A jeho propagátorkou byla Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta. Ironii osudu svátek matek na našem území poprvé slavila v roce, kdy zemřela její maminka Charlotte Garrick Masaryková, z jejíž do americké domoviny Alice tuto krásnou tradici přivezla. Tak tedy našim maminkám děkujeme a přejeme krásný svátek.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Skoro jasná obloha a teploty mezi 6 až 9 stupni Celsia. Tak přesně tak vypadá nedělní ráno v našem karlovarském kraji. A před námi je slunečný den. Čekejme ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude od západu přibývat zpočátku jen vysoká oblačnost, přes kterou ale bude sluníčko ještě prosvítat. Večer už ale oblačnost bude kompaktnější a postupně se zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Fouká slabý východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. Přejeme hezkou pohodovou neděli, za minutu bude 6:45.
0: Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aminka do dneska říká semiš, to semiš, šemis. Můžete jí cokoliv poučovat, my jedeme a tam najednou... Maminka pohla, to je krásný most, takovej jsem ještě neviděla. A maminko, to není most, ale to je nosná konstrukce pro zemní plyn. A maminka povídá, stejně, takový most jsem ale ještě neviděla. Nic ní nepohne. Tatínek, když byl za prací ve Francii, tak přivezl tu starožárny kamna. No to byla fantazie, to byla vlastně moje první v televíze. Tam v té slídě, jak to tam pořád hořelo a tak dál, protože to si všimněte, to jsou dva živly, do kterých můžete do nekonečna koukat. To je oheň a voda, plynoucí voda. A já jsem koukal prostě a tak dál, jenže my jsme se potom přestěhovali a tam bylo ústřední topení v Brně, měli jsme byt v továrně. No a teď co s těma kamnama, ale pak jsme je milovali, to byl jediný náš takový cennější kousek majetku. Tak jsme měli v rohu, ale pak jsme se jako rodina rozrůstali, ty kamna tam překáželi a tak maminka dala takový inzerát do mlíkárny, že prodá staložárny americký vysoce chromovaný kamna. A přišla zájemkyně, moc se jí to líbilo, cena se jí zdála příliš vysoká, ale maminka povídá, paní, to ne, kdybychom vám prodávali kamna, kdybychom vám prodávali srdce. Teď my jsme s tím a teď to popisovala, že se ušetří za elektriku, že všichni koukají prostě do kamen, jenom tohle, nečte se v těch rodinách a to a tak dále. A ta paní potom povídá, a jak co to vy to by maminka povídá? Celý dům vám to vytopí. Nechte otevřený prostě, pokud to všem nemáte nějaký velký nároky na teplo, nechte otevřený, všude povídá. To není popel, to je pudr, co z toho padá, kamna jsou to násypný, tam jenom prostě přiložíte ze zhora, nikdy to nevyhasne a ona povídá, a čím tam topíte, maminka povídá, no tak my topíme koksem, ovšem, chcete-li se paní opravdu ohřát, tak si tam zatopte ekrazitem. Ta paní povídá, paní menšíková, ekrazitem, maminka povídá, vy tati, teď nepovídá, mi do toho netahej, maminko. A když paní odešla, povídá, jestli je ta paní jako ty, maminko, tak se pěkně ohřejou, ale v nebi, maminka povídá, no teď přece on povídá, antracit, ne, ekrazit.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Úsekové měření v Sokolově bude dál měřit rychlost na dvou místech. V Nebílovech po několika letech dokončí obnovu barokní zahrady. Dnes se v Česku slaví Den matek. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Radary úsekového měření rychlosti v Sokolově zůstanou i nadále na dvou místech, v Sokolovské ulici a v ulici Závodu míru. Počty motoristů, kteří překračují povolenou rychlost, sice v obou lokalitách postupně klesají. Monitorovací zařízení se ale jako preventivní dopravní prvek osvědčilo. Pokračuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
3: Je určitě důležité říct, že se opravdu velice snižuje ty přestupky. Když to vezmeme, v roce 2023 bylo 2075 přestupků a v roce 2025 už jenom 1016. To je vidět, že se to osvědčilo, že to preventivní opatření opravdu funguje. Zůstáváme v tomto modelu.
2: Na obě místa úsekového měření v Sokolově upozorňují dopravní značky. U Nebílovského zámku chtějí ještě letos dokončit obnovu barokní zahrady. Přijde zhruba na 23 milionů korun. Podle kastelána zámku Milana Fialy její návrh vychází z mapy panství z roku 1750, na které je zahrada znázorněna.
4: Protože ta zahrada je zachycená detailně, tak vlastně jsme měli čeho chytit, nevymýšlíme nic nového, žádnou reminiscenci na baroko, ale skutečně to, co tam bylo, pochopitelně trošičku redukujeme tu náročnost údržby nebo komplikovanost ornamentů, protože ta jedna zahradnice, která už teďka neví kam dřív skočit, by nám s tím asi sekla.
2: Obnova barokní zahrady v Nebílovech by měla být hotova už před 3 lety. Zdržela se kvůli problémům se zhotovitelem. Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy 2. květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po 2. světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Rusko a Ukrajina se navzájem obvinují z porušování třídenního příměří. Ukrajinský generální štáb tvrdí, že od jeho začátku provedla ruská armáda přes 50 úderů. Po útoku v Chersonské oblasti podle serveru Ukrajinská pravda zemřela žena. Ministerstvo obrany v Moskvě ale tvrdí, že ruští vojáci jen reagují na porušování příměří ze strany Ukrajiny. Klid zbraní v pátek navrhl americký prezident Donald Trump a obě strany ho přijali. Má platit 3 dny od včerejška do pondělí.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Sportovní areál v Hájku u Karlových Varů začíná sloužit v novém režimu, a to díky novým hřištím i elektronickému rezervačnímu systému. Podrobnosti přidáme krátce po 6:45 a taky se v nedělním Dobrém ránu dozvíte, proč se voda v řece nikdy nezastaví. Tak to je totiž přesně ta otázka, kterou nám zodpoví děti v ranní anketě Ahoj rádio. A tato bude hned po písničkách od Věry Špinarové a taky Leonem Machálkové s Petrem Kolářem. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 6 hodin na 4 minuty.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč se voda v řece nikdy nezastaví?
1: Protože nemá konec.
2: Protože je z kopce.
3: Protože je moc hluboko.
4: Protože je to velký proud.
5: Protože země koule se pořád otáčí.
6: Protože furt fouká.
7: Když fouká vítr, tak ta voda se jakoby sklouzne pod tý další vodě a teče to dál.
8: Že ten potůček může mít dlouhou cestu a nezastaví se.
9: Protože je vody víc než země.
10: Protože koloběh vody se nikdy nezastaví.
11: Že všechny řeky tečou do moře pořád.
12: Protože

0: počasí.
1: Dobré jitro přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:45 a v nedělním dobrém ránu dáme teď prostor meteorologům. Konkrétně tedy vítáme mezi námi meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Také s jakým počasím načínáme dnešní neděli?
2: Tak máme málo oblačnosti, skoro jasno až polojasno v regionu. Teploty ty se pohybují většinou mezi 4 a 6 stupni Celsia, a to v nižších polohách i na horách.
1: A bude dnes hezky?
2: Tak bude hezky ještě, bude slunečno v dopoledních hodinách, odpoledne bude přibývat vysoká oblačnost od západu skrz ní, ale bude většinou ještě svítit sluníčko, až k večeru a večer přibude i oblačnost nižších pater a postupně bude zataženo. Nejvyšší denní teploty dnes očekáváme mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů a vítr tempované pouze slabý, převážně od východu.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám za to děkuji a přeji hezkou neděli.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
3: Už dávno

0: písničkou se blízkl v dobrém ránu zpěvák David Dale a za 9 minut bude 6:30. V Hájku u Karlových Varů začíná sloužit modernizovaný sportovní areál. Obsahuje nová hřiště, přístupové cesty i šatny pro návštěvníky. Od letošního jara jsou navíc všechna sportoviště vybavená moderním rezervačním systémem. Úpravy celého komplexu trvaly téměř 1 rok.
1: Tady jsem akorát dovez SIM kartu potom.
2: Tam to bude přes internet.
3: Se starostou Vítem Hromádkou z Vize pro Karlovarský kraj stojíme na kraji nového sportovního areálu. Co se tady teď vlastně děje?
4: Teďko finišujeme práce na dokončení sportovního areálu. Konkrétně tady chlapi instalují vjezdovou bránu, tak aby areál byl oplocený, zabezpečený a všechno to fungovalo tak, jak má.
3: Ten areál, který dokončujete, bude vlastně fungovat úplně v moderním režimu, dá se říci. Nebude tady správce rozdávat klíče, ale když někdo bude chtít využít ta hřiště, tak to bude fungovat prostě jinak.
4: My jsme tady zavedli online rezervační systém, který bude fungovat tak, že potenciální sportovec, který bude chtít využívat naše hřiště, se zaregistruje. V rámci toho si potom vybere přesný datum a přesné sportoviště, které by rád využil, například tenis. Zvolí si dobu, kdy chce přijet. Na základě toho mu přijde do e-mailu potvrzení rezervace, QR kód na zaplacení hřiště a potom 15 minut před zahájením toho sportování té hry mu přijde PIN kód, kterým si otevře elektronickou bránu.
3: Kolik tady vlastně nabízíte nově sportovišť, kolik to stálo všechno?
4: Ten nový areál zahrnuje víceúčelové hřiště, 2 tenisové hřiště a 1 fotbalové tréninkové hřiště na tu variantu 7+1, to jsou ty dětské soutěže, všechno je to s umělým povrchem. Ten sportovní areál jako takový, tak to bylo 14 milionů korun, s tím, že potom to rozšíření o tu rekonstrukci i toho starého areálu je to dalších 3,5 milionů, takže celkově je to za 17,5 milionů korun, s tím, že obec na tuto akci využila i dotaci z Karlovarského kraje 600 tisíc korun z programu obnovy venkova.
3: Dodává starosta Vít Hromádko. Víceúčelový sportovní areál v Hájku patří v současné době mezi nejmodernější v regionu. V budoucnu ho navíc čeká další rozšíření o ubytovací část a krytou sportovní halu. Z Karlovarska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj jedná s vládou o převedení letiště Karlovy Vary pod armádu. Stát bude investovat do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Právě kvůli nedostatečným parametrům dráhy nemůžou na letišti přistávat větší letadla ze vzdálenějších zemí. Radary úsekového měření rychlosti v Sokolově zůstanou i nadále na dvou místech, v Sokolovské ulici a v ulici Závodu míru. Počty motoristů, kteří překračují povolenou rychlost, se v obou lokalitách postupně klesají. Ve Staré Vodě u Mariánských Lázních připravují rekonstrukci dalšího památníku oběti první světové války. Kamenná stavba se jmény padlých je poškozená od roku 1945. Na plášti kamenné stavby jsou stopy po zásahu střelnou zbraní. V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Mistrem házenkářské extraligy se stala Plzeň. V rozhodujícím pátém finálovém zápase zvítězila na palubovce Karviné 29-28. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Jiřího z Poděbrad je z důvodu prací na inženýrských sítích zužená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neděli 10. května si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje a protože je 2. květnová, tak patří našim maminkám. Přejeme jim tedy krásný svátek, děkujeme za péči a jejich starostlivost a přidáváme písničku od Leška Semelky. No a pochopitelně, že nezůstane pouze u hudby, dobré ráno nám taky vyplní tipy a rady, jak si hezky užít neděli. No a spolu s Petrem Jungmanem se ohlédneme v čase zpět do minulosti v pravidelnosti. Kalendáriu. Je 6:30 a já přeji hezké dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak já doufám, že se vám i dnes hezky poslouchá. Máme 9 minut po půl sedmé a v nedělním dobrém ránu přinášíme teď několik zajímavých pozvánek. Ostrov pořádá od 10 do 18 hodin klášterní slavnosti. Barokní slavnost připomene 360 let od založení piaristického kláštera. Program nabídne například vystoupení pěveckého sboru Kubitus, pohádky pro děti a od 17 hodin koncert Luboše Pospíšila. Porcelánové slavnosti, tedy oslava řemeslné zručnosti, elegance a nadčasové krásy porcelánu, zaujmou mezi 9. až 15. hodinou v karlovarském Grand Hotelu Ambasador Národní dům. Třídenní zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních dnes uzavře Den sezuš Friderika Chopina na hlavní lázeňské kolonádě. Program uvede v 10 hodin slavnostní průvod dechového orchestru mladých a majoretek a až do 17 hodin jsou připravena hudební vystoupení. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce nebo na měsíc. Jevištní kompozici podle knihy Ruty Sepetisové nazvané Sůl moře uvidí od 19.30 diváci v karlovarské komorní scéně U pedagogické škole. Výstava nazvaná Kult svatých těl je k vidění na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se počase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Osobitý pohled na své město nabízí v Chebské galerii 4 cyklus obrazů Luďka Vistyda nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do svébytných podob. A Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu Aspekty přírody vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s vědcem z přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme krásné nedělní ráno, je 7:15 v našem regionu je jasno až polojasno a teploty se pohybují mezi 4 až 6 stupni Celsia. Čekejme převážně slunečno a teplo, ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat zpočátku jen vysoká oblačnost, přes kterou ale bude slunce ještě prosvítat, večer ale už bude oblačnost kompaktnější a postupně se zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Fouká jen slabý východní vítr pouze do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
2: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Chodov na Sokolovsku zřejmě umožní pronájem nových zahrádek ve Vančurově ulici. Ve Staré Vodě na Chebsku chtějí opravit památník obětí první světové války. V provozu jsou děti nejvíce ohrožené při jízdě v autě nebo na parkovištích. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé pozemek mohli pronajmout, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: To je věc, kterou jsme od začátku úplně nekalkulovali. Jednak jsme investovali poměrně velké prostředky do toho území a hlavně z pohledu dlouhodobého užívání je přece jenom lepší, když ten zahrádkář tu zahrádku vlastní. Nicméně zastupitelé se shodli, že by jsme prověřili tu možnost část těch zahrádek vyčlenit a nabídnout. Tuto chvíli zpracováváme posudek, který by nám měl říci, jaká by vůbec byla ta cena toho pachtu, že u zahrádky by to byl pacht za tu zahrádku.
2: V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. Ve Staré Vodě u Mariánských lázní připravují rekonstrukci dalšího památníku oběti první světové války. Kamenná stavba se jmény padlých je poškozená od roku 1945. Na plášti kamenné stavby jsou stopy po zásahu střelnou zbraní. Podle nezávislé starostky Evy Procházkové se bude radnice snažit pietní místo obnovit v původní podobě.
4: My bychom pomník chtěli opravit. Tenhle pomník je atypický tím, že je vlastně půlkruhový na čtyřech sloupech. Mezi tím jsou potom desky se jmény padlých. Nahoře vlastně byla polokoule a na té polokouli pak stála orlice a ještě navíc se svěšenými křídly, což není taky úplně obvyklé.
2: Radnice se už dvakrát pokoušela získat na obnovu památníku dotaci, zatím ale neúspěšně. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by děti měly připravit rodiče, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
2: Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřeli desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Kaida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamisté spolu s Tuaregy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. Mali se s útoky radikálů potýká od roku 2012.
6: Sport.
2: Ligové derby pražských S mezi Sláví a Spartou se nedohrálo. Utkání fotbalové šance ligy přerušily výtržnosti domácích fanoušků. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0. V části o udržení Teplice porazili ostravský Baník 2-1. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla podlehla Slovácku 0-1. A plzeňští házenkáři vyhráli extraligu. V rozhodující pátém finále zvítězili na palubovce Karviné 29-28.
1: Počasí.
2: A dnes bude jasno až polojasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Karlovarská nemocnice testuje systém proti dronům. Jejich piloti totiž často porušují zákon tím, že létají v blízkosti nemocnice a ohrožují tak posádku záchranářského vrtulníku s pacienty. My jsme o tom natočili reportáž, kterou si poslechneme v našem vysílání krátce po 7:45, ale ještě předtím budeme blahopřát všem dnešním oslavencům a taky našim maminkám k svátku Dne matek. Je 7:05 a jedeme dál s písničkou od Petry Janů a Petra Jandy, tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Krásné nedělní ráno s datem 10. května přejeme vám všem, kteří jste si nás naladili. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, nedělní dobré ráno a v čase 7 hodin a 12 minut popřejeme všem dnešním narozeninovým oslavencům. A k těm patří český zpěvák Ivan Hlas, který slaví 72. narozeniny, kulaté 30. narozeniny, oslaví česká profesionální tenistka Kateřina Siňaková. 66. oslaví česká herečka a tanečnice Tereza Pokorná. Kulaté 80. narozeniny slaví skotský zpěvák a básník Donovan. Dalším oslavencem je zpěvák irské hudební skupiny U2 Bono Vox, kterému je 66 let. 61. oslaví kanadská supermodelka Linda Evangelista a 57. oslaví francouzský hudební producent a DJ Bob Sinclair. Také připomeňme, že v tento den roku 1899 se narodil americký tanečník a zpěvák Fred Astaire. Slavíme Den matek, vzdáváme tedy poctu maminkám a mateřstvím, posíláme taky pozdrav a gratulaci, no a k svátku ještě popřejeme ženám a dívkám jménem Blažena. Toto jméno se vyvinulo z latiny, přičemž ve svém významu skutečně znamená blažená. Pochází z latinského slova beatus, které se překládá jako šťastná, blažená nebo jako člověk, který přináší radost.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Do nedělního rána vstáváte spolu s rádiem vašeho kraje a sluníčko už se také vyhouplo na oblohu. V karlovarském regionu máme jasno až polojasno a teploty se nám pohybují od 4 do 6 stupňů Celsia. Čekejme převážně slunečno a teplo, ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu pak přibývat zpočátku jen vysoká oblačnost, přes kterou bude ale sluníčko ještě prosvítat. Večer bude už oblačnost kompaktnější a postupně se zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů. Vane slabý východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne budou většinou dobré a biozátěž, ta je mírná na prvním stupni. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe jsme si vypili spolu se zpěvačkou Lucí Bílou a pokud jste si nás právě naladili, přejeme příjemnou druhou polovinu víkendu. Odhalit drony v blízkosti nemocnice, které by mohly ohrozit heliport, teď testuje Karlovarská nemocnice. Ochránit chce hlavně piloty záchranářských vrtulníků, kteří přilétají s těžce nemocnými pacienty. Už několik přeletů v blízkosti nemocničního areálu systém zachytil.
2: Jsme vlastně se domluvili na pilotním programu s firmou pod záštitou armády České republiky tak, abychom dokázali ten náš prostor monitorovat a eventuálně zabránit střetu bezpilotního systému s leteckou záchrannou službou. Celé to není perzekuce pilotů bezpilotních systémů, ale zvyšování bezpečnosti pacientů a posádky, protože každá minuta se počítá.
3: Říká primářka emergency Karlovarské nemocnice Dagmar Schneidárková. Jsme na střeše nemocnice. Zachytil ten systém už některý z dronů?
2: Samotné nás překvapilo vlastně množství těch bezpilotních systémů, které se pohybují, porušují legislativu, asi pravděpodobně blízkost centra nutí člověka mít hezké záběry a mít přehled, co se tady děje. Ošaháme to dostatečně před zahájením mezinárodního filmového festivalu, protože se nabízí, že nějaká rizika samozřejmě festivalem se navýší.
4: Patrik Hájek, vedoucí Energocentra Karlovarské nemocnice. My se teď spolu díváme na mapku, je to mapka, která nám ukazuje nemocnici z vrchu. Teď máte možnost sledovat drony, které se pohybují v blízkosti nemocnice. Jaká je povolená ta dálka nebo blízkost dronu?
5: Aplikace je nastavená, že v perimetru 800 metrů by se neměl pohybovat žádný dron, pak je tam výška 120 metrů a pilot by ani neměl drona spustit z vizuálního kontaktu. Když dojde k porušení perimetru heliportu, měl by se kontaktovat státní policie, která vlastně vyjíždí k pilotovi a pokud pilota zachytí, tak zahájí s ním správní řízení, dron je zabavený a pak se to řeší dál.
4: A teď se pojďme podívat, vlastně, jak vy ty drony jste schopni zachytit.
5: Vidíme dva drony, které vlastně jakoby porušili to, co je daný zákonem.
4: To znamená, byli v blízkosti nemocnice a létali ve vyšší výšce než té povolené. Můžete mi ukázat ten obrázek nebo ty obrázky?
5: Vidíme přímo místo pilota, který je vlastně daný souřadnicema a u pilota vidíme drona, kde startoval.
4: Byl ve výšce ten dron 439 metrů,
5: ano,
4: což není dobře.
5: Správně, ano. A vzdálenost pilota od dronu byla 1,96 km, což si myslím, že na 2 km drona už nevidí.
3: Instalace detekčního zařízení trvala v řádu hodin a nemocnice ho má od firmy prozatím zapůjčené. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: CHEP má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Práce radnice kvůli velké finanční náročnosti rozdělí do několika etap. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Město Sokolov připravuje výstavbu dvou cyklopointů s nabíjecími přípojkami a servisním vybavením. Do konce června mají vzniknout v centru města v blízkosti páteřní krajské cyklostezky. Vybudování nabíjecích míst bude stát město 249 tisíc korun. Porota soutěže Dobrota Karlovarského kraje rozhodla o letošních vítězích. Přihlášeno bylo 79 produktů od 21 výrobců. Kategorie a jména oceněných naleznou zájemci na stránkách hejtmanství. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes lidem poprvé ukazuje obrazy zkonfiskované Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla jde převážně o realistická díla zobrazující dělníky nebo krajinomalby. Při nedávném útoku povstalců skupiny Kodeko v Demokratické republice Kongo zemřelo nejméně 69 lidí. Útok se stal už na konci dubna. Kvůli přítomnosti povstalců v oblasti se ale těla podařilo nalézt s mnohadenním zpožděním. Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Římě ve druhém kole. Australanu Popirinovi podlehl 1-2 na sety. A dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V obci Okorohla a Jesenice u Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část místní komunikace.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 7:30 a ať máte neděli takovou, jakou chcete mít, tedy přesně podle svých představ, to vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 10. května, slavíme Den matek a našim maminkám hrajeme už od samého rána. No a snad potěšíme i vás, všechny ostatní nachystanými písničkami, co nestárnou od Marie Rotrové a Petra Nadě. A pokud ještě nemáte plány na dnešní, jak byste si ho užili, tak si počkejte na naše dnešní tipy a nezapomeňte, že taky budeme soutěžit, tak vstávejte a posnídejte s námi.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7.40 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a kam vás dnes pozveme. Ostrov pořádá od 10 do 18 hodin klášterní slavnosti. Barokní slavnost připomene 360 let od založení piaristického kláštera. Program nabídne například vystoupení pěveckého sboru Kubitus, pohádky pro děti a od 17 hodin koncert Luboše Pospíšila. Porcelánové slavnosti, tedy oslava řemeslné zručnosti, elegance a nadčasové krásy porcelánu, zaujmou mezi 9. až 15. hodinou v karlovarském Grand Hotelu Ambassador Národní dům. Třídenní zahájení lázeňské sezóny v Mariánských lázních dnes uzavře Den se zuš Friderika Chopéna na hlavní lázeňské kolonádě. Program uvede v 10 hodin slavnostní průvod dechového orchestru mladých a majoretek a až do 17 hodin jsou připravena hudební vystoupení. Karlovarská hvězdárna připravila od 14 hodin program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce a nebo na měsíc. Jevištní kompozici podle knihy Ruty Sepetisové nazvané Sůl moře uvidí od 19.30 diváci v karlovarské komorní scéně U v pedagogické škole. Výstava nazvaná Kult svatých těl je k vidění na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejich ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Osobitý pohled na své město nabízí v Chebské galerii 4 cyklus obrazů Luďka Vystyda nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhledem pohledu do svébytných podob. A Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu Aspekty přírody vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pravidelná víkendová soutěž už je na dosah. Bude tu hned po písničce od skupiny Jelen, ale nejprve přinášíme dnešní předpověď počasí. A vypadá to dnes na slunečný den, ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak bude od západu přibývat zpočátku jen vysoká oblačnost, přes kterou bude ale slunce ještě prosvítat, večer už bude ale oblačnost kompaktnější a postupně se zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vane slabý východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé během dne, ale budou pak většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Už zanedlouho vyrazí tato hudební skupina Jelen na svůj putovní festival Jelen Fest. V plánu má celkem 20 koncertních zastávek a mezi nimi bude 15. srpna rovněž vystoupení v Lokti. Tak za 9 minut to bude 8. hodina a v dnešní soutěži pro vás máme audioknihu nazvanou Slepá mapa autorky Aleny Monštejnové. No a může být vaše po správném zodpovězení soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Český rozhlas Karlovy Vary každý čtvrtek po 8. hodině vysílá seriál Sudecké stopy. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v neděli po 11. hodině, to znamená dnes. Všechny díly zmíněného seriálu pak najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kromě upoutávky na seriál nabízíme audioknihu nazvanou Slepá mapa autorky Aleny Monštejnové. Pro radioservis vydavatelství Českého rozhlasu je načetla Veronika Gajerová. Ještě jednou připomenu, že právě teď vytáčíte telefonní číslo do soutěže 221 55 37 37. Telefonní linka obsazená. Dobré ráno přeji. Haló?
1: Dobré ráno, tady Kateřina z Ostrova.
0: Já vás zdravím do Ostrova, Kateřino. Tak právě dnes slaví kulaté 30. narozeniny. Kateřina, vaše jmenovkyně, Syňáková, česká profesionální tenistka, narozená 10. května roku 1996 v Hradci Králové. Patří mezi nejlepší deblistky historie ženského tenisu, takže tenisu se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Jaký máte vztah k tenisu, Kateřino? Zkusila jste si ho třeba někdy zahrát?
1: Jo, hrávala jsem ho s rodiči. Ale jenom rekreačně, ale nikdy no, ne sportovně.
0: Ne sportovně, ale musím říct, že to je dřina, veďte. Je to dřina, jo. No to jo. Tak v tenise se používá takzvané jestřábí oko, takže určitě víte, že to je elektronický systém, který určí, zda míček dopadl do kurtu nebo do autu. Oficiálně se systém jmenuje Hawkeye. A my se vás, Kateřino, ptáme, pozor, soutěžní otázka je tady, který z výroků o jestřábím oku Hawkeye není pravdivý, takže který neplatí. Název je slovní hříčkou na jméno jeho vynálezce, nebo jestřábí oko se používá i v jiných sportech, anebo jestřábí oko je absolutně přesné, odchylka nepřesahuje 0,1 milimetru.
1: Tak hádám, že to asi nebude úplně odkaz na jeho vynálezce, takže Ačko.
0: Ačko, bohužel je. Je mi to líto, Kateřino. Dnes to neklaplo. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 221, 55, 37, 37. Tak ještě můžete zabojovat, kdo pak si s námi zahraje momentálně právě teď. Dobrý den, haló.
2: Dobrý den, tady je Hana z Plánice. Já vůbec nemám ponětí, ale řeknu C.
0: Že jestřábí oko je absolutně přesné. Myslíte si, že tento výrok není pravdivý? A je to správně, je to tak.
2: Děkuju.
0: Ano, skutečně není pravda, že je absolutně přesné, může mít odchylku až 0,5 centimetru, ovšem proměřuje všem stejně. Vynalezl ho Paul Hawkins, Hawk jestřáb v překladu, a hlídá kromě tenisu třeba kriket nebo fotbal. Takže vyhráváte, já vám gratuluji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dnes se v Česku slaví Den matek. V Aši začne letos rozsáhlá oprava mateřské školy v Moravské ulici. V centru Sokolova vzniknou dvě nová místa pro nabíjení elektrokol. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Je den matek, lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky, po druhé světové válce, ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Město Aš pokračuje v rekonstrukci školských zařízení. Letos se práce budou týkat mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: Práce na mateřské škole Moravská by měly začít 17. července. Ta cena, která vyšla z výběrového řízení, je téměř 17 milionů korun bez DPH a bude se jednat o kompletní rekonstrukci těch vnitřních prostor.
2: Oprava se týká spodní budovy školky. V průběhu prací proto budou děti sestěhované do druhého objektu v areálu mateřské školy. Město Sokolov připravuje výstavbu dvou cyklopointů s nabíjecími přípojkami a servisním vybavením. Do konce června mají vzniknout v centru města, v blízkosti páteřní krajské cyklostezky. Vybudování nabíjecích míst bude stát město 249 tisíc korun. Projekt podpořilo dotací Ministerstvo pro místní rozvoj, říká starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
4: Vzniknou dvě nabíjecí stanice pro kola, cyklopointy. Jeden z nich bude na Starém náměstí a druhý v areálu zdraví u toho místa, kde je občerstvení. Ten cyklista nemusí sjet vůbec z trasy cyklostezky a může si nabít v pohodě komfortně.
2: Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moct loď opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza.
5: Sport.
2: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník. Do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku a 3 hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušili, fotbalisté zamířili do kabin a Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že se utkání dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
6: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
2: Jaroslav Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá také policie.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý východní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Situace na silnicích v Karlovarském kraji v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tradičním žehnáním léčivých pramenů zahájili novou lázeňskou sezónu Mariánské lázně, kam se podíváme už za pár minut v nedělním Dobrém ránu. A to nám vyplní také další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích. No a samozřejmě, že nebudou chybět ani písničky, které máte rádi od skupiny Krištof a Jiřího Schellingera. Tak nás poslouchejte dál. Máme 5 minut po 8 hodině. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková. Pod nocí

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: výjimečný duet Kennyho Rogerse a Dolly Parton se usadil v našem víkendovém proudu pohodové muziky. A ještě než nás pozdraví svou písničkou zpěvačka Lucie Vondráčková, tak dáme slovo meteorologům.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 9:03 a v nedělním dobrém ránu vítám meteorologa Martina Adamovského. Dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jaké počasí je před námi na závěr víkendu?
2: Tak teplé, slunečné, i to ráno máme slunečné, většinou skoro jasné, teploty aktuálně jsou už kolem nějakých 10 stupňů. Dnes bude tepleji než včera, docela výrazně, ta odpolední maxima dneska vystoupí až někam do 22 stupňů, řekněme, takže nějakých 19 až 22, bude taky příjemný letní den, letní tedy, ne jarní, jsem chtěl říct samozřejmě, jarní den, jinak té oblačnosti bude málo, hlavně teď ráno dopoledne, potom odpoledne bude od západu přibývat nějaká vysoká oblačnost, ale přes ní to sluníčko ještě prosvítat bude, vysloveně zatáhne se až potom k večeru a večer.
0: A co nám přinese začátek nového pracovního týdne?
2: Změnu docela výraznou.
0: Špatně vás slyšíme, pane Adamovský.
2: Ano, ano, ano, už tak, je to lepší.
0: Ano, už je to lepší, takže změnu říkáte.
2: Určitě, určitě velkou změnu, oblačnosti bude zítra víc, teploty budou menší a hlavně se objeví zítra srážky, už od těch ranních hodin nějaké přeháňky, možná výjimečně nám může ráno i někde zabouřit. Pak dopoledne bude taková asi kratší pauza, těch srážek bude méně a potom odpoledne opět na většině území zase přeháňky, výjimečně i nějaká bouřka, no a ty zítra budou nižší, naznačil jsem to o nějakých 5 stupňů, řekněme, takže zítra naměříme maximálně tak do těch 17 stupňů v nižších polohách, takže řekněme kolem 15, na horách ty teploty budou tak do 13 stupňů a také nám bude trošku zítra víc foukat, takže i to bude tu pocitovou teplotu malinko snižovat.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Já vám děkuji za předpověď a přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dále hezký, ničím narušený poslech přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Desítky stánků řemeslného jarmarku, koncerty, pouliční vystoupení anebo zpívající fontána opět přilákaly do Mariánských Lázní tisíce lidí. Město oficiálně zahájilo novou lázeňskou sezónu, a to tradičním žehnáním pramenů.
1: Křížovému pramenu právě žehná opat Tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkovic. A slavnostní ceremoniál tady před hlavní kolonádou sledují stovky návštěvníků.
2: My jsme přijeli z Českých Budějovic, jsme tady celá parta, ubytovaná na několik dní a moc nás to tady baví a je to tady úžasný.
1: Říká paní Olga, my jsme tu už vlastně po druhý, loni jsme tu byli, ale to jsme tu byli jenom 3 dny a teď jsme tu až do pondělka, takže si to užíváme. Doplňuje paní Michaela.

0: nápad požehnal i zpívající fontáně, která letos slaví 40 let.
1: Je to krásný, já to vidím poprvé, nebo možná, když jsem byla malá, ale je to krásný.
0: Říká návštěvnice Tereza, produkci fontány sleduje i pan Tomáš.
2: My jsme přijeli až z Brna, z dalekého, podívat se sem na fontánu, jak nám to tady pěkně hraje a podívat se na krásy české země.
0: Jako každý rok nechybí na kolonádě kostýmový průvod, v jeho čele jde Petr Hála.
3: My se snažíme navodit tu libou atmosféru toho období 150 let zpátky, které vlastně reprezentujeme.
0: Na hlavě máte klobouk, sebou hůlku, rukavičky, to patřilo k tehdejšímu oděvu.
3: Ano, tehdy to bylo neodmyslitelné víci ven bez přikrývky hlavy.
0: Vidíme spoustu dám v krásných, dlouhých, řasených, zdobených šatech s klobouky na hlavě.
3: Jsme z souboru Divadlo lidové tvorby, tady z Mariánských lázní, takže to je náš příspěvek, řekněme, desítek let pro zahájení lázeňské sezóny.
0: Ale pořád návštěvníci vás obdivují.
3: Děkujeme, to je náš cíl.
0: Vladislava a Blanka si tady užívají lázeňskou atmosféru na lavičce u kolonády.
4: Přijeli jsme z Ostravy.
5: Ostrava.
4: A Frenštát pod Rahoštěm.
0: Na jak dlouho?
4: Na jeden týden. Tak jednak z léčebných důvodů, že si to chceme užít a potom víme, že tady se začíná lázeňská sezóna, že to je vždycky hezké, zajímavé. Tak jsme si vypravili v tomto čase.
0: Jak se vám tu líbí?
4: My jsme nadšené. Už máme za sebou první proceduru, tak si připadáme i krásné, takže máme dobrou náladu, pozitivní myšlení, krásné počasí. No, báječné.
0: Program k zahájení nové lázeňské sezóny pokračuje i dnes, a to dnem se základní uměleckou školou Friderika Chopina. Z Mariánských lázní Monika Červená, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malíř Horác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj jedná s vládou o převedení letiště Karlovy Vary pod armádu. Stát bude investovat do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Právě kvůli nedostatečným parametrům dráhy nemůžou na letišti přistávat větší letadla ze vzdálenějších zemí. Radary úsekového měření rychlosti v Sokolově zůstanou i nadále na dvou místech, v Sokolovské ulici a v ulici Závodu míru. Počty motoristů, kteří překračují povolenou rychlost, sice v obou lokalitách postupně klesají, monitorovací zařízení se ale jako preventivní dopravní prvek osvědčilo. Ve Staré Vodě u Mariánských lázní připravují rekonstrukci dalšího památníku obětí první světové války. Kamenná stavba se jmény padlých je poškozená od roku 1945. Na plášti kamenné stavby jsou stopy po zásahu střelnou zbraní. V Letech u Písku si dnes v poledne připomínáme výročí deportace více než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Maďar včera odpoledne složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. A čeští hokejisté dnes odehrají generálku na mistrovství světa. Na švédských hrách nastoupí v poledne proti Švýcarům. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Z důvodu práce na inženýrských sítích jsou v Karlových Varech zúžené jízdní pruhy v ulicích Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Písničky, co nestárnou od skupiny Rangers a od Lenky Filipové, jsou pro vás nachystané a věřím, že vám zpříjemní neděli, stejně tak jako ranní anketa s dětmi Ahoj rádio, která tu bude už za moment. Tak ať se máte s námi hezky, přeji všem hezkou neděli. Je půl deváté a 2 minuty.

0: co to jsou ženské vnady?
1: Že někoho zradí, že nějaká paní někomu poradí.
2: Že nějaká paní s někým spolupracuje.
3: Že nějaký holce něco vadí, že má nějaké problémy.
4: Já to nechci říkat. To mezi nohama.
5: Že to je holka, že má prsa,
6: že mají dlouhé vlasy,
7: že nosí furt make-up,
8: že se s někým belou,
9: že je těhotná,
10: že nosí šaty,
11: že je to pipi.

0: počasí.
1: Hezký jarní den, plný sluníčka je před námi, dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat zpočátku jen vysoká oblačnost, přes kterou bude ale slunce ještě prosvítat. Ovšem večer už bude oblačnost kompaktnější a postupně se nám zatáhne. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane, slabý východní vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, později přes den budou většinou dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Pro zajímavost ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den, 10. května. Minimální teplotu naměřila Šindelová v roce 2017 a bylo to minus 8,2 stupně Celsia, zatímco maximální, tu nejvyšší teplotu, tu zaznamenaly Karlovy Vary v roce 2021 a bylo to 28,2 stupně Celsia.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Petr Novák s písničkou Co je to láska ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a všem dnešním maminkám přejeme k svátku matek jen to nejlepší a vzdáváme poctu, vzdáváme hold. Už za 13 minut bude 9 hodin, od Matěje Štecha se dozvíte ve zprávách, co nového v našem regionu i ve světě, a po té 9. hodině nabídneme neočekávaný dýchánek Petra Janča říká ve společnosti zajímavých hostů Nadi Konvalinkové, Bořka Slezáčka a Marie Formáčkové. No a po té 10. hodině pak nebude chybět pořád pochoutkový rok. Tak tedy hezkou neděli.

Květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající postupuje do slosování o velkou kytici se stovkou růží.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chebu se v červnu otevře zubní klinika. V Sokolově připravují další etapu úprav husových sadů. 25. ročník festivalu Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V nemocnici v Chebu plánuje Karlovarský kraj v červnu otevřít zubní kliniku. Vzniká v prostorách bývalé porodnice v pavilonu C. Stavební úpravy vyjdou na zhruba 25 milionů korun. Podle vedení hejtmanství je v současné době v kraji zhruba 130 ordinací zubních lékařů. Potřeba je ale výrazně vyšší. Klinika by měla v situaci s dostupností stomatologické péče zlepšit, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Máme tam celé spektrum stomatologických oborů, včetně ortodoncie, co si myslím, že je určitým bonusem, že tam vlastně lékaři budou poskytovat i zákroky pod anestezií, s tím, že těch křesel, které se plánují, včetně dentální hygieny, by tam měly být kolem 15.
2: Další zubní kliniku chce kraj vybudovat v Karlových Varech. Město Sokolov letos připravuje obnovu husových sadů. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest, založení symbolického bludiště z hustých keřů a obnovu městského mobiliáře. Veškeré práce město zaplatí ze svého rozpočtu. Bude to více než 8 milionů korun, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
4: V husových sadech by mělo dojít k obnově té cestní sítě. Plánujeme i novou výsadbu zeleně, takže v rámci těchto aktivit by měl být vyměněn povrch těch chodníků. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně teda vznikne i osazení nějakého nového mobiliáře.
2: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
5: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
6: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
5: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
6: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
5: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským se sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahu po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se který má velmi blízké vztahy.
0: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále. Vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou. Naopak Jakub Menčík vypadl ve druhém kole podlhá Australanu Popirinovi.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno a zpočátku se mohou výjimečně v údolích vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nemáme v regionu v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Sledujete neočekávaný dýchánek, jsme v plzeňském divadle Alfa. Moji čtyři hosté tady na jevišti si teď živě povídají po tom zážitku, který jsme měli. Krásný duet. Naďa Konvalinková, co tomu říká?
1: To jsou tak nádherný hlasy. A i ten song, já ho mám moc ráda. Takže jsem si to velmi užila. Děkuju, děkuju, děti.
0: No, já bych ti řekl, kdo to zpíval, já si to nepamatuju. No. Jakuba Šeniglová.
1: Ano.
0: Ano, no to je hezký. No. To jsem se strefil prvně v životě. Michal Braganiolo, to jsou ti dva interpreti. Díky moc.
2: Děkujeme.

0: 36 let, představ si, 36 let jsem jezdím každý měsíc.
1: Krásný.
2: No a já to vydržel, no.
0: Jsi hrdina.
3: Ale když tady narážíme na tu paměť, já jsem se teď dozvěděla úžasný trik. Je to, my dámy bychom měli dělat a najde nádech čtyřikrát. A to tak ty kapiláry provzdušní a pročistí, že ta paměť se prostě tříbí. Tak já vždycky, když jsou reklamy, stlumím zvuk a dělám Ale zkuste to, jak brní ta hlava, to je úžasný.
2: Počuji, tak to musíme hned zkusit všichni teda, že jo? Co? Pojď, dělej lektorku, pojď, když už jsi se do toho dala, prosím tě, tak jo. Tak pojď, jako...
1: To jak v úle.
3: Nádech.
2: No, já si myslím... Já myslím, že naši rozhlasoví posluchači si říkají, co to je tohle? To je jako rozhlas tohle, to za to máme platit, jo?
0: Petře, ale říkala si ta Kabátová, ta taky něco takového dělala, ale ještě k tomu každý den napsala celou abecedu, aby se uvolnila krční páteř a k tomu mozku se dostal kyslík. Aha. Takže takhle jako A, B. Prostě ona je ta abeceda strašně taková tvůrčí a normálně, když jste u televize, tak
2: udělej celou... Udělej F.
0: Udělej
2: houslovej kríž, Praganiolo. Ty udělej houslák.
0: A teď ještě ty háčky, když děláte, a čárky. A to se tak krásně prokrví, ta krční páteř. A k tomu ještě dělat tyhle ty zvuky, tak budeme chytrý do 100 let.
2: Ježíš, já to opravdu, já si říkám, ten dezorientovaný posluchač si původně chtěl poslechnout neočekávaný dýchánek a zjistil, že se přehmátnul, že jsou tam nějaký dvě doktorky, které dělají a tohleto. A to si říkala, že to máte dělat vy ženy, si říkala.
3: Ženy. My ženy děláme a muži dělají jo?
2: A v tom je nějaký rozdíl om.
3: Je prý.
2: A či, jako proč myslíš, Maria, že my děláme om?
3: Nevím, je to tak prostě od těch indických nebo jakých, kdo to vymyslel, čínských gurů, prostě takhle daný.
0: Asi to jinak zní. Vy máte pravděpodobně méně místa v té hlavě.
2: Já bych tady potřeboval rychle někoho, kdo by se zastal nás mužů. Bořek Slezáček.
1: Děkuji. Já bych se tě zastal tak, že tě udám. Jak jste chválila tady našeho vzácného kolegu, že takhle si pamatuje vaše jména, našich vzácných kolegů, tak tady v inspici ležel tenhle ten tácek od pici a na něm obrovským písmem napsaný Šeniglová a Braňalová. Takže tak.
2: Poprvé a naposledy je v našem neočekávaném dýchánku Bořek Slezáček. Děkujeme za návštěvu. Bylo to s tebou moc hezký tady. A...
1: Já to mám stejně do Plzně daleko.
2: No, takhle, že už jako nepřijedeš. A kdo by tě zval, taky prosím tě. Jako, máš ještě k Plzni nějaký jako jiný vztah, než jako, že jsi dneska přijel, tak jako... A teď jsme tě nechali ještě čekat tam vzadu.
1: Už ne,
2: jo. Prosím tě... Sledoval jsi, co tady dělali ty ženský? Sledoval jsi to? Oni věří tomu, že když budou dělat ham nebo něco takového, nebo am?
1: Já jsem to sledoval, ale já jsem to sledoval i už dřív a hrozně vždycky, když mě pozve někdo do talk show, tak přede mě dá někoho, kdo je vynikající. Jako například tady na Děnku. A já jsem seděl vzadu a skřípal jsem zubom, jak jsem slyšel, jak se smějete všichni. Já jsem říkal, ta Naděja je zase vtipná strašně. Já tam přijdu a budu samozřejmě špatný. A mám na to pech, protože jsem byl oneda u Krause a přede mnou byla Marta Jandová a ta půl hodiny v kuse mluvila. A tak já, abych se to už, to nepřekonáte, že? Takže já, abych se odlišil, tak jsem půl hodiny v kuse mlčel.
2: Hele, ono je to někdy lepší.
1: Ne, tak u Krause to nevadí, protože on mluví furt, takže to...
2: No tak je to jeho show, je to show Jana Krause, tak ty tam si jenom jako taková vycpávka, rozumí?
1: A to samý jsem i tady.
2: Ne, nikoli. My jsme ti totiž vyhradili celou tuhle druhou hodinku. Jo, teď tady můžeš říkat, co chceš. Naďa bude úplně sticha, Formáčková se nechytne.

0: Praganělo se taky nechytne a Šeniglová taky ne.
1: Ještě, že jsem ti to přinesl ten
0: prásek, jsi hodný, já jsem totiž, já si to napíšu poctivě a pak to zapomenu. Takhle já už jsem na tom, tam ta paměť, rozumíš, to je...
1: No, musíš dělat om, samozřejmě.
0: Ano, ano. A ty máš jako nějaký takový, jakože s tím textem nezápolíš, hraješ asi v 9 divadlech současně dneska, že jo?
1: No, v 9 hrách asi ano.
0: Nebo v 9 hrách.
1: A s textem zápolím vždycky a je to čím dál horší. Já nevím, jestli to máš taky, ale já člověče, já trpím hrůzou, že zapomenu text, tak což o to v činohře to není takový jako problém, že člověk vidí, v jaké situaci se nachází, tak něco řekne, že? Ale hrozný je to v muzikále, když zapomenete text písničky, protože ta hudba běží, anebo když hrajete Shakespeara, že ten Blankvers taky jako těžko se z toho vyložete, ale u té písničky se mně stalo jednou. V tom představení v muzikále nastupuju až v druhé půlce, sám na jevišti, ta moje postava se tam objeví poprvé a zpívám 4,5 minuty dlouhou písničku. No, a já jsem přišel, postavíš se na forbinu, přišel jsem, zaspíval jsem 3 slova a v tu chvíli jsem zapomněl zbytek textu. A teď první, co jsem napadl, kam zdrhnul, ale to nejde samozřejmě. Takže jsem tam stál takhle a usmíval jsem se. A až to, samozřejmě za 3 minuty už všichni věděli, co se děje, takže se smáli a když to celý skončilo, tak jsem udělal jedinou věc, kterou jsem mohl udělat, a sice jsem se takhle uklonil. A nejstrašnější na tom je, že jsem měl větší poplesk, než kdy předtím a kdy potom. Víš?
0: Čili ono je lepší, když mlčíš, jo?
1: No tak samozřejmě, no. Ale asi to nemůžeš dělat pokaždý.
0: Prosím tě, ale ty jsi vlastně inženýr nějak ekonomie, nebo...
1: Ano.
0: A to by si těm lidem měl říct, jako, helejte, zapomněl jsem to, ale jsem inženýr.
1: Jo, no, že bych vždycky měl ten diplom, kdybych zapomněl, takže bych ho ukázal.
0: Ano.
1: A že by se to prominulo.
0: Nezapomněl nějaký vůl, jako jo, pozor, jsem studovaný. No.
1: Ale opravdu je, pravdou je, že když se takhle jako bojíte, že zapomenete text, tak se stane jedna jediná věc. Že zapomenete text. Jo, zatímco když prostě se nadechnete, zavřete oči, tak to vždycky jedete, tak vždycky se to jako vyplaví, no.
0: Naděnko, neplač, prosím tě. Jenom mi řekni, pořád to v divadle platí a Bosku, ty mi to možná taky potvrdí, že když je najednou pauza, protože jsme tady 4 na jevišti, nebo teď je nás tady víc, kolik je nás tady, a neumím do 5
1: počítat. Jen si to spočítej.
0: No, 2, 4, 6, jo, a teď najednou, děkuju nápověda, teď najednou je ticho. A z těch herců nikdo nechce začít mluvit, protože divák si řekne, to je on, který to zapomněl, jo? A nechce to vzít nikdo na sebe, je to tak, jako? Prožila jsi někdy, Naděl, nebo ty, Bořku, takovou tu strašlivou chvíli, o který si myslíš, že trvá, já nevím, 30 minut, a ono to trvá 10, ani ne, vteřin? Ne.
2: Tak jako to okno, který mám asi největší, tak to prostě hned jsem nahradila to slovo. Prostě hráli jsme ve Vielé hru Stará dáma vaří jed. Je to finská hra a hraje tam Lilian Malkina, Honza Zadražil a já. A hrajeme všechny postavy, čili 3 gaunery třeba, nebo starou dámu, vypravěče, pošťáka, prostě kapitána. No ale když hrajeme ty 3 gaunery, tak já tam mám v jednom místě říci. Já bych nejradši všechny lampasáky poslal do... A abych neřekla to neslušné slovo, tak mi Lída Engelová, režisérka, nařídila, ať řeknu finsky, do perse, perse, perse. A Lilian, která stála za mnou, řekla něžně, česky, dobré. Jako tak, aby to bylo jemný. No, ovšem bylo po prázdninách, sice jsme si celou hru přeříkali, teď ještě tam byli prostě natáčet z televize, protože Lilian měl nějaký medailonek, točila výročí. A teďko se blížilo to místo a já věděla, že to slovo nevím. A už se to blížilo, já věděla, že něco říct. A já bych nejradši poslal všechny lampasáky do serte, serte, serte. No, televizákům spadla kamera, všichni se smáli a Lilian za mnou řekla něžně, a česky není co dodat.
1: Tak aspoň, že byl někdo pohotovej, že? No, já teda si takhle v té činohře si jako vymyslím, jasný, ale nevymýšlím si, když zapomenete v té písnice text, tak moji kolegové někteří si vymýšlejí ten text. A já, protože vím, jak to může dopadnout, já jsem slyšel strašný zvěrstva, takže je lepší opravdu jako to promlčet se tím, no, a usmívat se.
0: Holky to mají dobrý, jako když se na ně, jo, i když třeba přestane krásná holka zpívat, no tak člověk má aspoň možnost se popást jaksi pohledem, že jo, ale No já nevím, no tak ty to máš taky dobrý, no tak víc chodí žen, že jo, do toho
1: divadla. To jsem zrovna chtěl říct, že jako, že do divadla chodí v podstatě ženy, takže ty děvčata to mají horší ve výsledku.
0: Ano, ano, to je pravda. Prosím tě, ty a ženy, to by byl samostatný několika hodinový pořad, že jo?
1: Já jsem homosexuál.
0: Tak jsme dva, tak to...
1: A je to venku, takový coming out jste nečekali od nás to, že?
0: No, no ne.
1: Ale vzal jsem ti vítr z plachet, neříkaj, že ne.
0: No, no ne, no tak co, jak z toho, jak z toho, jak z toho. Teď já mu jenom tiše závidím, že jo. To je, teď já bych to dal dohromady. Pergnerová, Krajinová, z koho jsi tam měl ještě z těch sbírek? Šeredovou taky ne?
1: Nebo... S Alenkou Noc jsem žil 5 let.
0: Že jo, a to říká jen tak? Mm-hmm. Jako, jo.
1: No, ale ta Pergnerová není pravda.
0: Není jo.
1: Vlastně.
0: Jak to?
1: Skoro.
0: Skoro pravda neexistuje, buď jo, nebo ne.
1: Já člověče, jak to sleduju poslední dobou ten svět, tak si myslím, že existuje jenom skoro pravda.
0: To máš skoro pravdu, teda.
1: Even.
0: No, hele, a ty jsi jako opustil ty holky, nebo oni opustili tebe, jako... Víš, jako...
1: To je dobrá
0: že bych se chtěl v tom nějak patlat, ale...
1: To je dobrá otázka,
0: no,
1: ale...
0: Jak to bylo, vem to postupně.
1: Je těžký mluvit jako o soukromí lidí, kteří jako tady nejsou. A jsou věci, o kterých gentlemani nemluví, ale tak půl na půl, řekl bych, no. Vždycky se to tak nějak jako přežilo.
0: Jo, ten vztah se přežil prostě, jo. A ty jsi vydržel těch 5 let, bylo jako nejvíc, jako...
1: Ne, tak s mojí současnou ženou jsme 20 let.
0: Páne, to bych do tebe neřekl nikdy. Co, 20 let? A to ti došel dech nějak, nebo co? Co?
1: No, to je dobrá otázka. A tak někdo prostě přijde k rozumu dřív. Ženy většinou dojdou k rozumu velmi brzy, že? Pač dospívají v podstatě velmi jako záhy. A když můžou mít ve 13 děti, tak to by příroda nedopustila, aby prostě dítě mělo dítě. Ale chlapi berou rozum, panové, omlouvám se, tak jako od ty 40, někdy pozdě, někdy vůbec, samozřejmě, a já jsem začal pozdě brát rozum, no.
0: No, ale nabral si.
1: No, nabral moje si. Žena pochybuje někdy, ale já si myslím, že ano.
0: Ale když už jsme u toho, ale už víc já do toho soukromí nepůjdu, ale vážím si tě, a to myslím fakt jako pravdu naprostou, ty jsi překonal něco, co třeba Marie nikdy nepřekonala. Jako ty jsi se stal absolutním...
1: Marie, vy pijete?
0: Ne, ona právě nikdy nepila, tak to nemohla překonat. Jo. Musíš jo, to, Marie, jo. Buď si to pust, nebo ti to
1: takhle,
0: pustíme.
1: Takhle, Marie, nikdy není pozdě začít. Jo? A pití má tu jednu obrovskou výhru, že vždycky se najde důvod. Vždycky. Já jsem si ho našel každý den už 7 ráno většinou.
0: A to musel být krásný život, ne?
1: Co? No nádherný, ale všem okolo se nelíbil.
0: A jak dlouho jsi to vydržel takhle?
1: Dlouho. Ale no ne, tak upřímně, život, který jsem vedl, hrál jsem v kapelách, hrajete v divadle a tak, ta furt se něco jako slevilo, furt se pilo, takže to byla jako jaká hladinka, ale takový to fatální pití, to byly třeba jako 2-3 roky, ale to bylo opravdu hrozný. Jako od rána, pak jsem se šel, já jsem ráno vymýšlel, jsme bydleli na venkově, abych se vyhnul pražským barům, jenže na venkově v místní pultovce jsem zjistil, že ti nalijou panáka, jestli nemusíš koupit celou flašku, protože na to už jsem neměl, jsem všechny prachy propil. A tak jsem vždycky říkal, Žanetko, máme rohlíky, jo, já jsem včera koupil, no tak já skočím pro máslo. A v 11 jsem se vrátil domů, samozřejmě bez toho másla, a ve 2 jsem šel na druhé kolo. A prostě v určitém momentě jsem si uvědomil, že to je cesta do pekla, nebo že už jsem vlastně v pekle. A když jako máš na výběr, buď umřeš, anebo budeš žít dál, tak je to relativně jednoduché rozhodnutí. No. A frajer bych samozřejmě byl, lidi říkají si frajer, že jsi to jako zvládl, ale frajer, já s tím nesouhlasím, já si myslím, že frajer bych byl, kdybych vůbec nezačal. No.
0: No ale kdyby si vůbec nezačal, no jo, je to na potlesk, dobře, no ale...
1: Jsem to taky proto řekl, aby zatleskali, já si to jinak nemyslím samozřejmě.
0: Kam by asi ten stát přišel, kdyby všichni přestali chlastat? Jako, rozumíš, víš, co je peněz jako z těch daní?
1: Spotřební daně, no to je jasný.
0: No, takže pozor, to by si mohl malinko začít
2: zase. A stejskal se vám někdy?
1: Já, tak jestli mám žízeň někdy? Samozřejmě, že mám žízeň, ale prostě já vím, co by, jo, už já nevím, jestli bych to podruhý zvládl, to je jeden jako důvod. Druhý je, že já bych to nemohl udělat mojí ženě už, Prostě to je jako nejhlavnější, nejzásadnější motivace pro mě. A pak je pár lidí, protože ke mně se otočili všichni zády, že nikdo vám nechce dát práci, když vědí, jako co jste zač. Ale pár lidí mi pomohlo, jo, a ty bych taky nechtěl zklamat. Ale ta nejzásadnější motivace je, že bych nechtěl zklamat sám sebe. Pač já jsem si, když jsem si to uvědomil, všechno říkal, tak podívej se na sebe. Teď jsi chtěl být kosmonaut, chtěl jsi být rocková hvězda, chtěl jsi prostě být slavný spisovatel a teď si ožrala a pobuda. Takže jsem to udělal hlavně kvůli sobě, protože teprve, když prostě stojíte vy za něco, tak vás můžou mít lidi okolo rádi, že?
3: Teď jsi mi položil tu ruku na rameno jako upřímnou soustrast.
0: Ano. Jak, já nevím, Oleg Polívka hrál takovou hru, která se jmenuje Chlast, mám pocit.
1: Jo, jednou jsi se mnou hrál na tom svojem ranči. A
0: jo.
1: Bylo mi špatně asi 14 dní.
0: Ale on...
1: To se nedá vyhrát, no. Nedá se to, zkusil jsem to, čestně jsem to zkusil. Ale nedá se to vyhrát.
0: Ale oni vážně měli na jevišti hru, já nevím, dělal to se svým nejlepším přítelem.
1: Jasně, ano. S Pecou.
0: Ano.
1: No tak to se nemuseli snažit.
0: A Peca vlastně mu hrál alkohol, že jo, a on mu říkal, já se tě vzdávám. Takhle krásně mluvil jako ty, jakože už dost toho bylo, že se nenechám
1: ovládat. Ale nemyslel
0: ovládat.
1: To vážně na rozdíl ode mě.
0: No, on to asi v tu chvíli jako myslí vážně a ten alkohol mu říká, co si to jako myslíš o sobě. Co si, jako myslíš si, že by si dosáhl beze mě něčeho vůbec na tom světě? Myslíš si, že by si měl tu drzost se vůbec objevit v nějakém divadle, kdybych já nebyl? To... Myslíš si, že by si měl tu mulatku, jo, kdyby si nebyl tak skárovaný, jo? Myslíš si, že, jo, že by si zažil takovéhle věci beze mě a ty si mě odvážíš tohle, co říká do očí mě, který ti zachránil život? Takhle s tebou ten alkohol mluví.
1: Strašně, tak on s tebou mluví různými způsoby, ale strašně je, že vlastně trošku má pravdu, protože já, když jsem přestal pít, tak jsem zjistil, že nemůžu hrát divadlo, že mám trému strašnou. No bodej bych předtím měl trému, že jo? Ale...
0: Když jsi nevěděl, takže... že hraješ divadlo, že jo?
1: No jasně. Ale tak to na tom nejsem nejhůř. Je takový, já nevím, komu se to stalo. Je to taková okřídlený příběh, který se vypráví mezi herci. Bylo to asi v Libereckém divadle. Možná znáš ten příběh, určitě ho znáš. Že nějaký dotyčný herec prostě nejmenovaný se zbudil ráno a zjistil, říká si, pro boha, já se včera vožral. A já jsem nepřišel na představení do divadla, tak tam běžel do toho divadla a šel do té ředitelny. No, úctivost, pane ředitele, se vám omlouvám, lidi mě znáte a já jsem poctivý chlap, to se mi v životě nestalo, já jsem se prostě vožral včera a jsem nepřišel. A ten ředitel se na něj chvilku dívá a říká, ale vy jste přišel. A co je horší, vy jste i hrál.
0: Ano, to je temná představa každého herce. Ale abych zakončil tuhle výchovnou část našeho neočekávaného dýchánku, jeden tvůj kolega mi říkal, tak podívej se, já jsem úplně vyřadil ze svého repertoáru životního chlast, cigarety a drogy. A můžu ti říct, že to byla nejhorší půl hodina v životě, jakou jsem zažil.
1: No jo, no.
0: Tak. Hele, když už nic jinýho. Já nevím, nemáte nějakou drogově závislou píseň, Braganělo, že by si tam něco šoupnul? Co by si teď?
4: Já mám jenom takovou píseň, když už si člověk něco dá trošku tak zvaně do žíly, tak krev toulavou jedině, že bych...
0: A ty máš tady?
4: Mám.
0: Jo. Chcete si dát krev alkoholicky toulavou? Trošičku. A můžeš jí dát teda? Jo, a on si na to ještě vezme sako. Ono mu nestačí, že je hezký a má vlasy, jo? Tak dobře. Michal Braganělo a krev toulavá.

0: Děkuji.
1: Božku, to je tak nespravedlivý, Anaďo, že prostě vypovídáte a hrajete a tak, a pak přijde tenor, rozbalí ty tři oktávy, nebo kolik to mají, se mi to snažil, oktany nebo oktávy, teď nevím, ale to je jedno.
2: Oktany jsou dražší.
1: A ještě budou. No, že jo, je to trochu nespravedlivý, ne? Že jako někomu je danej takovejhle hlas.
2: A tak ono zase říká, že tenor je diagnóza, takže to je jedna jedna.
1: Jo, no tak, ono, tak on, jak, oni nemusí dělat to. On se jim ten...
2: No právě, že ho dělají furt.
1: No právě, no, takže ty jsou úplně rozvibrovaný, jako no. Ale...
0: Na to je krásný vtip, na ty tenory. To, tak když ten italský tenor je u toho hrobečku svý maminky, a teďka říká, mama.
2: Jo.
1: Já teď vás ale zaskočím, nikdy to nedělám, ale když jsi začal s vtipem, já jsem neslyšel v poslední době nějaký vtip, jako abych pravdu řekl. Já nevím, Naději?
3: Jestli víte, jaký je rozdíl mezi švédským, francouzským a českým důchodcem? Švédský důchodce ráno vstane, posnídá ze švédského stolu, vezme si raketu a jde hrát tenis. Francouzský důchodce ráno posnídá francouzskou bagetu a kamambér, vezme si golfovou hůl a jde hrát golf. Český důchodce ráno vstane, dá si švédské kapky, vezme si francouzské hole a jde do práce.
1: Teď oni se ty důchodci mají dobře, ne, co?
2: Já myslím, že ne.
1: Nemyslíš, že ne? Ty už se tam chystáš nějak?
2: Tak,
1: nebo?
2: Tak za komunistu bych měl vlastně rok do důchodu.
1: Jo, kolik je tě vlastně teda?
2: 59.
1: 59? To už se, to, ono se chodilo v 60,
2: no.
1: Jo?
2: Jsme jako a kdyby byl voják z povolání, tak už bych byl 4 roky v důchodu.
1: A to by se líbilo být.
2: Kdybych porodil 2 děti, tak taky. Což biologicky není možné, ale tak...
1: Ale víte. Prosím tě, není možné, prosím tě, víš, co všechno je dneska možné? Co?
2: Nevím, ale to určitě...
3: v důchodu, Petře, viď? Ale... Já taky.
1: My už jsme tak, že jsem si bral kafe tady a málem jsem tady Božka, který poprvé přijel na dýchánek, říkal, já už sem nepřijedu, protože mluvili jsme o tom, že nepiju alkohol a odjel jsem zlitej tam odsaď, jo, protože jsem mu málem polil takhle kalhoty, jak se mi třásla ta ruka. Jsem si říkal, vedle mistra tady sedím, jo. A
2: já bych to přežil. Já si pro jistotu beru vždycky černý hadry, aby to nebylo vidět, když mi někdo polije kafem.
1: Ty jsi jako věděl, kam jedeš, tak jsi si vzal to nejhorší na sebe, co jsi doma našel.
2: To je kolem zbytova, kdyby mě se mi kousla pumpa, tak
1: jo, jo, aby se s tebou moc netrápili, právě. Aby jsi byl rovnou připravený.
2: Přesně tak.
1: No a podívej se, Braganělo, ten si věří, ten jezdí v takových jako světlých hadrech, v světlých
2: šatech. Říkám, je to tenor, samozřejmě.
1: Je to tenor, ano, ten neví, co by se... To Marie, ta je připravená, jo.
4: Já jsem stále připravena. Takhle můžu ulehnout poslednímu spánku. I ponožky mám černé.
1: No jo, no tak.
2: Já taky. I trenýrky chcete vidět?
4: Já taky.
2: Jo.
1: No tak si notujete pěkně. Začali jsme s takovým funerálním tématem a musíme se od něj nějakým způsobem dostat. Božku, prosím tě. Tobě přece musí lidi závidět, jako tvý
2: jako
1: kolego.
2: Co?
1: No tu vyzáš. Ty přijdeš a působíš jako elektrizujícím dojmem. Jako.
2: Ale posím tě.
1: No jistě, že jo. Jako, není spíš ta vyzáš jako někdy, že si říkáš, není toho trochu moc, jako jak si těch žen tolik vystřídal a jo, jako
2: hele,
1: jestli...
2: No tak tolik jich zase nebylo, ale...
1: No proti mně.
2: Hele, všechno na světě má svá pro a má svá proti. Víš? Jo. No. Takže samozřejmě v mojí profesi, vědecký profesi, to někdy fan a někdy ne, protože můj nevím, kolega, až zase kolega Ruda Kubík... by ti oponoval, protože když pozvou na kamerovky, tak je třeba v popisu vždycky popis té role. Na první pohled ošklivý a starý, takže...
1: To bych mohl, je dobrý, no.
2: Že jako vlastně u té profese si člověk musí zvyknout na jednu věc, že když ti na těch kamerovkách, je to vždycky končí, děkuji, my se vám ozveme, ani nedořeknete, že jo, ten text, co jste se naučili. A A musíš přijmout ten fakt, že tě odmítají ne proto, že jsi špatný, ale protože se jim prostě nehodíš typově, no tak potřebují černocha, tak tě nevezmou, to je rozum. A takže si to prostě nesmíš brát osobně a na ty herecké profesi je výhoda, že je to takový celoživotní trénink toho, že se naučíš být odmítaný.
5: Naučíš se být odmítán, to je dobrý, to je dobrý. To já už bych měl umět, mě vyrazili
4: vody. Ale to není jen herecká profese, já to umím vody jak živa.
5: Marie, tebe nikdy...
2: Tak spousta chlapů to umí taky vody jak živa, že? A že je zajímavý, že teď jak jsou takový ty online seznamky na internetu, že když přijde chlap do báru, tak nemusí být ani bohatý, ani moc pěkný, stačí, že je vtipný. A vždycky někoho odvleče, že? Ale většinou. No tak je to pravda. Ale na těch seznamkách 90% žen, které na těch seznamkách jsou, se zajímá jenom o 5% mužů. Musí mít určitý jako profil tam. Nevím, jak si to ověřej, protože všichni tam lžou, jak když tiskne. Ale ty chlapi jsou tím pádem odmítaný. Pořád jsou vlastně odmítaný. Jo? Na to, aby jednou dostali pozvánku na rande, tak se jsou třeba 2000krát odmítnutí. Si představte, co to pro vaši psychiku musí být, kdybyste 2000krát přišli v baru nějakou paní a vás poslala do háje, tak by si rozšířil řady těch 4%, pochopitelně.
5: Ale počkej.
2: Tam se to neděje, že?
5: Ale když už je to po 2000, jak si člověk zvykne, to by ti vyrazilo, kdyby náhodou...
2: No oni si právě nezvykají, z těch lidí se stávají takzvaný incelové, že prostě nenávidí ženy.
5: Muži, kteří
2: že to obrátí jako ve svůj prospěch, že řeknu, a víte co, já vás nechci.
5: Jo. Jo? Že přijde vlastně do baru, vidí krásnou holku a řekne jí rovnou, a víte co?
2: Je to jako s tou vrtačkou, když si jde půjčit tu vrtačku k tomu sousedovi, víš, a říká si, to nemůžem doříct tenhle for, ale asi ho všichni znáte, tak si říká, já zajdu k tomu sousedovi pro tu vrtačku a po té cestě si říká, on mě určitě nepůjčí. On mi vlastně vůbec jako nepůjčí, no a když mu ten soused odevře, tak on už mu řekne mu tu větu, ať si strčí tam, kam. Si máš, soused vůbec nechápe, proč tenhle ten nevyprovokaný útok, přitom to mělo jakousi genezi, no.
5: No, já se tak dívám...
2: Pani už si to píše, že jsem mluvil zprostě.
5: Ano, správně.
2: Jen a to jsem musel podepsat takovou listinu vzadu, že nebudu mluvit zprostě a je to tady. Že vám to nejblbý takovéhle profese, ale... To je, kdybyste dělala revizora v tramvaji. Máte tu tramvaje? Já vím, že máte. Sorry, to byl vtip. V Brně to funguje, tenhle vtip. To jsou naštvaní všichni.
5: Co sem zatahuješ v Brno, člověče? My jsme ve městě tady. To je z Ostravy, víš, to si mi tak sim, protože můj táta byl z Ostravy.
2: Ano?
5: Ano.
2: No vidíš to.
5: Skončil svoji kariéru v Českém Těšíně v divadle a byl to člověk s neobyčejnou pamětí. Bohužel jsem po něm nezdědil nic jiného než plochý nohy, a takže tu
2: paměť... Tak aspoň jsi měl modrou knížku zase, no.
5: To jsem měl, no.
2: Na to mám dobrý vtip.
5: Povídej.
2: Omlouvám se, budete si mít co psát, ale prostě do lesa přijede odvodová komise. Už má druhý desky, člověče, to je peklo. Já zase tak zprostej nebudu. Do lesa, ne, že bych to neuměl jako správný Ostravák, ale tak zkusíme. Do lesa přijede odvodová komise a že zvířátka musí na vojnu a medvědovi se na vojnu samozřejmě nechce a říká, sice já budu dělat, člověče, musím. A nic ho nenapadá, říká, půjdu za Ježkem, to je ten nejstarší, on mi poradí. A takže za tím Ježkem vyklopí mu ten svůj problém a Ježek říká, Medvěde, se na tebe dívám, nedá se nic dělat, budeme ho muset uřezat. On říkal, ne, to v žádném případě. No tak sedí na vojnu. A ten medvěd si to tak jako promýšlí a říká, no tak ho uřežem, no stejně tady není medvědice, tak k čemu bych to měl. A jde teda k té odvodové komisi a ona zasedá na palouku samozřejmě, že jo. A jak on vyleze z toho lesa, tak ten předseda té odvodové komise křičí, Medvěde, ty sem ani nechoď, já z dálky vidím, že máš plochy nohy. Tomu mám jenom větek, že z toho samozřejmě jisté poučení plyne, že?
5: No, tak vidím, že paní se může upsat vyloženě, ano.
2: A to jsem se tak snažil.
5: Kdybychom měli nějak tenhle zážitek zahladit nějakou snad písní a potom si dáme ty dotazy, které se tady tvoří a vidím, že jich je tam dost, tak abychom to všechno stihli.
2: A bude zase zpívat tenor?
5: Já doufám, že ne, protože ho mám plný zuby.
2: No ne, že bude mít vybřučený palice z těch frekvencí vysokých a nakonec budeme mít dobrou paměť, což nic horšího by se nám nemohlo stát, že? Protože to je nakonec fajn, že člověk na spoustu věcí zapomene. Já třeba jsem rád, že jsem na většinu věcí jako zapomněl z toho období zmiňovaného.
5: Ale to je vlastně dobrá rada. Lidi by měli zapomínat a nechávat si jenom
2: jasně.
5: Ty... Naďo, že jo? A ty jsi ten typ, jako, který jako nespomíná na špatné věci v životě.
3: Ne, vůbec. Jenom na ty hezký, ale hlavně spíš, myslím, dopředu. A nebo žiju současností, to je nejlepší.
6: Hele, a že se, když jsme se ptali Bořka, no. No, tak musím i tebe. Bořek má dvě děti, kluky myslím, že máš, že jo?
2: Ano, ano.
6: A dělají ti radost, jak jsem slyšel? Tak jako...
2: Jak kdy, takhle, samozřejmě. Jak
6: to? Proč?
2: No, tak protože zloběj a jednomu je 17, druhému 13, mám se na něj konec, já si budu hned hotový, ale... Jak mám malou času, tak samozřejmě se vykupuju a mladšímu synovi Andymu jsem koupil elektrickou chloběžku, kterou chtěl ne s jedním, ale hned s dvěma motory a minulý týden měl bouračku a skončil v bezvědomí na jipce, takže to nejsou momenty, kdy si říkal, že ti to dítě dělá radost, ale pak mi udělal radost, že se vzbudil a měl jenom otřes mozku v uvozovkách jenom a snad to bude dobrý. No. Takže...
6: A to říkáš ty, který si měl takový divný bouračky, tak pokud já vím, tak si les před auto, aby zastavilo, protože jsi byl rozčílený a takovýhle jsem někde čet.
2: Jo, tak to se asi čet něco jako hlouposvět, což jsem neudělal v životě, ale bouračku v autě jsem samozřejmě měl. No, ale jo. To jako myslím není nic výjimečného, když naježdí 100 tisíc kilometrů ročně, tak
6: a ještě prostě
2: občas se to ještě když do toho, ale to je zajímavé, že člověk, když jako je opilej, tak řídí výborně, jo, ale zase jsem měl, a je to hrozný, není to že musíš zavřít třeba jedno oko. Víš, aby se vůbec trefil na tu sněhu, jedeš na most, teď říkáš, to v životě nemůžu trefit člověče tu díru, tak si zavří to v oko a teď jedeš, jak Gérard Depardieu je na té motorce, jak víš, jako měl bouračku na motorce, on to kouřil, ten pitomec, zase držel jednou rukou, takhle hulil na té motorce, tomu říkám frajeřina čeče, taky byl určitě zlitej, Paťa, já neznám nikoho ve Francii, kdo by byl střízlivý, že jo. No, já nebyl Francouz, čeče.
6: Tak jsme si hezky popovídali s Naďou formálně.
2: Ano. Já jsem vám říkal, že vy nemáte dávat mikrofon.
6: Ne, no a Naděl, chceš to nějak zakončit?
3: Já nevím, jestli si pamatujete na pořad Kufr. A já jsem účinkovala v silvestrovském kufru, to si budete teda psát teďko. No a já jsem měla hádat a Trávníček mě měl napovídat, jo? Čili tam nade mnou bylo něco napsáno a on na mě, Naděl, přirození, velký. Já jsem na něj koukal jako blázen a říkám, cože to? A tyko všichni, no Naďo, přirozený, velký. No tohle. No a teď jsem si tak jako pro sebe řekla, že by... A teď jsem řekla to slovo a myslela jsem si, že pro sebe, jenom, že tady byl ten mikrofon, to šlo na celý to studio, všechno to lehlo popelem a začali mi říkat královna kufru, jo. A já jsem asi 2 měsíce po vysílání jela do Dobříše, jela jsem na náměstí, potřeba jsem v železářství koupit sekáček, kopáček, takže jsem zahnula do zákazu vjezdu, vjela na chodník, rozblikala auto, skočila, zrovna to budou 2 vteřiny, do toho železářství, koupila jsem kopáček, no a přišla, u auta stály 2. Jo? A říkala teda paní Konvalinková, zákaz vjezdu, zákaz zastavení na chodníku a vy na nás blikáte, to bude pěkná pokuta. Já říkám, pánové, to mi nemůžete udělat, já mám tak na sobotní nákup. No dobře, tak paní Konvalinková, my vám to odpustíme, ale musíte nám říct, co jste řekla na Silvestra v kufru. A já jsem řekla, čopíp. A odpustili mi to.
2: Já měla vzít tou kopačkou hned, víš?
3: Ale ještě poenta, že se měla uhadnout nad samec, jo? Aby to nebylo jako to...
6: No já právě nad samec. Jsem si říkal,
4: já
6: co
4: tam... Já o tom taky takže mi nic jiného nenapadlo.
6: No, ten Trávníček se zbláznil, když ti takhle napovídal.
3: No, blbě.
2: Z velkého přirození bych se k nadsamci nedostal, člověče.
3: No taky ne, no. Taky jsem se nedostala nikam.
6: A to jsi inženýr, že jo? Ale chudák Naďa tam má akorát damu, že jo? Takže to je...
2: No. Ještě, že nemá jamu, no samozřejmě. To je totiž Brně.
6: Ona má vysokou školu, rozumíš? No, takže,
2: no jasně. No. A víš, co s tím jamu, to je jiný vtip zase.
6: No, povídej.
2: Dobře, nehodí to? Umřou 3 chlapy a jdou do nebe a tam na té recepci sedí tam svatý Petr a říká, co chcete? A on jenom, my jsme, jakože jsme umřeli a bychom chtěli do nebe a on se tak na ně kouká, říká, proč si myslíte, že zrovna vy 3 byste měli jít do nebe, vem to po pořadě. Ten první říká, no já jsem v životě byl lékař, já jsem spoustě lidí zachránil život. A říká, jo, dobrý, můžete. Ten druhý říká, já jsem byl v životě právník, já jsem spoustě lidí pomohl, jo, můžete. A ten třetí říká, já mám jamu, umím žonglovat, trochu. Na děnce se to líbí, to se líbí jenom hercům, samozřejmě. Není nic v herecké branži strašnějšího, než když máte jamu.
5: Není to tak pravda, samozřejmě. Celá řada skvělých herců vyšla z Jamu.
2: A na... taky se jim všichni smějem, ale v té šatně.
5: Já jsem zrovna chtěl někoho jmenovat, ale na nikoho...
2: Co Hetzler?
5: No, hele, asi takhle. Ježišmarja.
2: Olda navrátil má Jamu, chudák.
3: Ano, Svaťa Skopal.
2: Svaťa Skopal taky.
3: Zedníček, Jana Švandová.
2: Jo?
3: Zedně, ano, jo, ano, no. Jamu. No, Barťák, že jo, Švandová, no. Eliška Balcerová, no, Hanka Zagorová, všichni měli Jamu, no.
2: No, chudáci, no vidíš to, no, co se dá dělat.
5: No, já děkuju, tam je strašně moc otázek, já to vidím. Poprosím, já nevím, kdo z vás teď bude zpívat, jestli to bude Jakuba, nebo jestli to bude Michal.
2: Já.
5: Jakubo,
7: to je tak je to na mě.
5: Je to na tobě. Jakuba, to je, dal by si dceři jméno Jakuba? Jakuba, mně se to líbí.
2: Jasně, proč ne?
5: Že jo, že to je krásný jméno. Kolik je Jakubů, Jakubisek? Nebo...
2: Ty by se jmenoval Jakub Jakubisko a měl dceru Jakubu.
5: Ano.
2: A druhá by se jmenovala Sukuba.
7: Tak iba jedna, ale tiež to bol taký pokus omyl, že som mala byť chlapec a...
2: To, ale to dopadlo
7: dobře. Keď už sa narodilo dievča, tak lekárovi maminka, a čo teraz, tak mal to byť Jakub, tak musíme zmeniť meno, bude teda dievča. A on hovorí, tak keď bol Jakub, bude Jakuba. A on hovorí, tak viete čo, ja sa príjem spýtať ráno, maminka má asi poporodný šok.
5: Ale ne, buď ráda, že maminka na tom trvala, protože mně se to opravdu líbí a vůbec se mi Jakuba líbí, abych tak pravdu řekl. Spívej, dáme si další krásný song.
7: Takže bude to The Greatest Showman Never Be Enough.

0: Děkuji.
1: Já jsem ti to říkal, já jsem ti říkal, že oni budou mít tyhle ty pěvci větší potlesk než my, že jo? My tady dřeme, oni tam dají tyhle ty tóny, no.
2: Co už se dá dělat, no.
1: Co se dá dělat s tím, no, s tím už nic
2: nedá dělat. Mně se zase líbí, když paní už na nás napsala to udání, že člověče neukradla tu propisku, víš, že? Já bych
1: paní
2: to třeba udělal.
1: Jako. Poctivá udavačka.
2: Poctivá udavačka, no. Takový jsou nejhorší, pochopitelně.
1: Tady se ptají, jestli patříme mezi pamětníky, jestli ráno vstáváte buď za A jako rybička, anebo za B jako téměř leklá ryba. Jak je to u Bořka, slezáčka?
2: Jako leklá ryba.
1: Jako leklá ryba. Mm.
3: Já mě naučili moje jezevčice, že jsem vstávala s nima v 6 hodin ráno. Matilda mě takhle začala skákat na krku, pak mě vybrala nudle a šli jsme. A já jsem od té doby zvyklá prostě vstávat, chodím plavat v 6 ráno, anebo chodit na Petřín, protože v 7:30 ještě zaparkuju u nás v centru, jinak nemám šanci. Takže v 6 ráno já prostě chodím nebo plavu.
1: Strašný život. Marie?
4: No, já to mám takový divný, protože já si vlastně musím dávat dva budíky. Mně zazvoní jeden budík a já vyskočím a běžím do koupelny a všechno dělám ráno a jsem taková svižná a ještě si zpívám, ale to pořád spím. Takže pak mně se to zakomponuje do toho snu, takže pak přijde druhý budík a pak mi dojde, to je divný, že mi tu zvoní budík a pak se teprve probudím.
2: To je ale taky diagnóza nějaká.
1: Ano, to se dá léčit, Marie, s tím se dá něco dělat.
4: Jak ty dva budíky to řeší.
1: No, jasně, to stačí. My se budeme muset rozloučit. Jako vždycky, to tady bylo půvabné a krásné. Jsem rád, že jste všichni přijeli. Jak měli v semaforu napsáno, buď vítán ty, který s dobrým úmyslem odcházíš. Takže já doufám, že budeme s dobrým úmyslem odcházet. Máte každý 5 vteřin na to, abyste se rozloučili. Tak to vezmeme od Michala.
5: Mě bylo velkým potěšením, že jste mě pozval, nebo že jsi mě pozval a moc krát děkuju, že jste nás takhle přijali. Děkujeme.
1: Michal Braganiolo.
6: Já chcem tiež velmi pěkně poděkovat za pozvání a doufám, že jste si večer příjemně užili. Děkujem pěkně.
1: Jakuba Šeniglová.
4: No a já jenom doufám, že se dožiju toho květnového dýchánku.
1: Paní doktorka Marie Formáčková.
3: A já jsem šťastná, že jsem v Plzni, děkuji za pozvání a zdravím plzeňské publikum.
1: Naďa Konvalinková.
2: Mějte se všichni moc krásně a vraťte mi toho tyranosaura k tomu obchodáku, děkuji.
1: Bořek Slezáček. Tak si dáme poslední písničku, rozloučíme se a budeme se těšit na příští, tentokrát už květnový dýchánek o lásce. Je to na vás.
5: Nádhernou písní Conte Partiro.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Chodov na Sokolovsku zřejmě umožní pronájem nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zemědělské práce prodražuje vysoká cena nafty. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé pozemek mohli pronajmout, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: To je věc, kterou jsme od začátku úplně nekalkulovali. Jednak jsme investovali poměrně velké prostředky do toho území a hlavně z pohledu dlouhodobého užívání je přece jenom lepší, když ten zahrádkář tu zahrádku vlastní. Nicméně zastupitelé se shodli, že by jsme prověřili tu možnost část těch zahrádek vyčlenit a nabídnout. Tuto chvíli zpracováváme posudek, který by nám měl říci, jaká by vůbec byla ta cena toho pachtu, že u zahrádky by to byl pacht za tu zahrádku.
2: V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. Cena nafty prodražuje zemědělské práce. Výrazné zdražení se projevilo po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a trvá doteď. Podle šéfa společnosti Osecká zemědělská na Rokycansku Jaroslava Šímy, ale není možné omezit zemědělské práce kvůli úspoře.
4: Děláte opatření, abyste ušetřili a začnete brát jednu operaci po druhé a vynechat jako co? Setí, přihnojení, ošetřování ploch. Prakticky ty hlavní výdaje musíte udělat stejně a popravdě za 4 měsíce my jsme zhruba asi o 20% v korunách výš v placení nafty, přitom ty litry jsou plus minus stejný každý rok.
2: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 tisíc korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout.
5: Polsko by to podle Donalda Trumpa uvítalo. Spojené státy mají podle něj s Polskem velmi dobré vztahy a on má skvělý vztah s prezidentem, kterému prý pomohl zvítězit ve volbách, jak řekl novinářům. Stažení vojáků z Německa následuje po jeho sporu s kancléřem Friedrichem Mercem, a to kvůli válce s Íránem. Polský prezident Karol Navrocký slíbil, že bude za přesun u Trumpa osobně lobovat. Premiér Donald Tusk však upozornil, že Varšava by neměla vojáky spojencům přebírat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jatka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu

0: ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škralou a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
0: Uděláme šnečka.
1: To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pyšiš moudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Jen se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si týče, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: U stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten cákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

Den matek připadá tradičně na druhou květnovou neděli. Oslavte tento svátek s námi. Český rozhlas Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Florea i letos připravili soutěž o cenu, kterou svoji maminku určitě potěšíte. V týdnu od 4. do 10. května poslouchejte naše vysílání a až zazní tradiční výherní signál,

0: 12 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši začne letos rozsáhlá oprava mateřské školy v Moravské ulici. Karlovarský kraj letos postaví heliport v Sokolově. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Město Aš pokračuje v rekonstrukci školských zařízení. Letos se práce budou týkat mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Práce na mateřské škole Moravská by měly začít 17. července. Ta cena, která vyšla z výběrového řízení, je téměř 17 milionů korun bez DPH a bude se jednat o kompletní rekonstrukci těch vnitřních prostor.
1: Oprava se týká spodní budovy školky. V průběhu prací proto budou děti sestěhované do druhého objektu v areálu mateřské školy. Areálu Bohemia v Sokolově připravuje Karlovarský kraj výstavbu heliportu. Projektovou dokumentaci připravilo město Sokolov. Kraj už dokument předalo a stejně tak i do bezplatné zápůjčky pozemek, kde přistávací dráha vznikne. Samotnou stavbu bude financovat kraj a cenu odhaduje na 9 milionů korun, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Je to certifikovaný heliport, který vlastně splňuje veškeré náležitosti a normy, takže prošlo to kompletním schvalovacím řízení příslušných ministerstev, takže to bude heliport připravený vlastně na 24-hodinový provoz.
1: Heliport v Sokolově bude hotový ještě v letošním roce. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 30 minut denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častěji sledování obrazovky. Syrský prezident Ahmad Shara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky, mezi nimi i svého bratra Mahira Sharu, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahman Badruddin Ama. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí a vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Sport. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby proti Spartě uzavře do odvolání severní tribunu stadionu v Edenu. Hlavně jste vtrhli v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby domácí fanoušci na trávník a napadli 3 hráče Sparty. Uzavření tribuny oznámil na síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík s tím, že vnitržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub zároveň vyřadil z kádru A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří viděli v derby červené karty. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. hodině a v poslední dopolední hodince dobrého dopoledne vám nabídneme další díl seriálu Sudecké stopy. Díky knize Jitky Blaškové zamíříme na Žluticko, kde žila její hrdinka, malá Anetchen. No to není vše, už za moment nahlédneme s Petrem Jungmanem taky do kalendária s datem 10. května. Také se vám hezky poslouchá, už od samého rána si připomínáme dnešní svátek matek a maminkám pošleme po našich frekvencích další porci muziky, písničky od Heleny Vondráčkové a taky od slovenské skupiny Team a Pavola Habery. Já vám všem přeji pěknou pohodovou neděli.
0: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
5: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
4: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
6: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
4: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Sudetské stopy.
1: Seriál Sudetské stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Dnes představí knihu Jitky Blaškové Anetchen, dívka ze Sudet. O její hrdince si s autorkou knihy povídal Josef Šorfa.
2: Tatínek a jeho otec, můj děda, se mnou mluví česky. Proto umím tak dobře, že jsem mohla začít chodit do české školy.
3: Je Anetchen opravdová postava?
4: Reálným předobrazem byl můj tatínek. Ten se narodil v roce 1931 a skutečně šel v roce 1937 do první třídy. To všechno je reálné, ale v roce 2018 zemřel. A najednou se mi ten hrdina změnil, protože jsem nedokázala psát o tatínkovi, musela to najednou být holčička a dostala jméno po mé babičce.
3: Co je v knižce reálné, co se skutečně v té době odehrávalo a co je fikce?
4: Fikcí je jenom spojení těch reálí, protože všechno je tam de facto reálné.
3: Jak je knižka členěná, v kterém období se odehrává a kde?
4: Odehrává se na Žluticku, tedy v Sudetech, v letech 37 až 47. Je to z pohledu česko-německého děvčátka. Anetchen bylo 6 a šla do první třídy. To je shodné s tím mým tatínkem. Přesně to kopíruje tu naši rodinu, dědeček můj byl Čech, takže její tatínek je Čech. Maminka se v roce 1930 přihlásila k tomu, že němčina je pro ní mateřštinou, tak byla rázem Němka, i když ty kořeny jsou nejspíš české. I u babičky.
3: V knize najdou čtenáři celou řadu momentů, kdy se přes osudy běžných venkovských dětí doslova převalí velké dějiny. Včetně nacionalistického blouznění i hrůz, které měl na svědomí nacistický režim, ale zmiňuje i pozdější nespravedlnosti.
4: Tam je zase historická událost, třeba když jde pochod smrti tou vsí, protože ti Židé skutečně přišli k babičinu baráku a žádali o nějaký jídlo.
3: Dodává autorka knihy Anetchen, dívka ze Sudet, s tím, že doptat se na některé události spojené s válkou pro něj nebylo ani ve vlastní rodině úplně jednoduché.
4: My jsme o tom doma nemluvili. Až v 16 letech jsem přijela z Kosmové z brigády Bramborové, kde mi nějaký místní řekl, že ve Štědrý zná stavebního mistra a jestli ho neznám, no tak jsem se babičku

0: zeptala a babička, jak kdyby teda vedle ní uhodil hrom, protože to byl přesně ten člověk, který ty moje prarodiče vystěhoval z toho jejich právě dostaveného domku. Takže tehdy jsem se teprve dozvěděla, že oni bydleli jinde, že vlastně přišli Češi a z domu je vystěhovali a oni teď bydlí ve 300leté chalupě. A teprve pak se to otevřelo.
1: Uvedla Jitka Blašková v seriálu Sudetské stopy. Ze západních Čech Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

tak zcela nečekaně zazněl ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary výherní zvukový signál. Byla to krátká ukázka z písničky od Ivety Bartošové Rozvíjej se poupátko a byl to signál k tomu, abyste vytočili naše telefonní číslo a zkusili štěstí v naší speciální soutěži ke Dni matek, který dnes

0: slavíme. A už máme na telefonu výherce. Já vám přeji hezké dopoledne, stále ještě dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Martin z Chodova.
0: Já vás zdravím do Chodova, Martine. Tak prozraďte mi, už jste se zkoušel dovolat v tomto týdnu do naší soutěže?
1: Nebo zkoušel a ještě mi to nevyšlo, ale jako dneska mám dobrý den, takže všechno se daří a je to paráda, manželka bude mít radost, když se to povede.
0: Tak když se to povede, dovolal jste si jako třetí v pořadí, takže určitě vyhráváte od nás skládací deštník s logem Českého rozhlasu Karlovy Vary a zároveň tedy, když se to povede, tak postupujete do odpoledního slosování o kytici jednoho starůží od filmy Florea, takže já vám gratuluji a přeji štěstí v tom odpoledním losování. Hezkou neděli.
1: Já taky všechny zdravím a krásnou slunou neděli. Opatrujte se. Nashle, děkuju.
0: I vám naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

S písničkou Dívka s perlami ve vlasech jsme se přiblížili k 12. hodině a k dalším zprávám, které pro vás chystá Lenka Poláková. No a po nich otevře vámi oblíbenou hodinku písniček pro vás Jiří Trnka. Právě on vám splní vaše hudební přání a věřím, že se v nich objeví i gratulace na jedné mamince k dnešnímu svátku matek. Tak ať vám to neuteče, od mikrofonu se loučí Jitka Brošková, přeji všem hezkou neděli a v pondělí naslyšenou.

Snitkův.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chebu se v červnu otevře zubní klinika. Plzeň upozorňuje na dodržování pravidel při návštěvě městských lesů. Královédvorská zoo dnes nabízí speciální program. Slaví 80 let existence. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. V nemocnici v Chebu plánuje Karlovarský kraj v červnu otevřít zubní kliniku. Vzniká v prostorách bývalé porodnice v pavilonu C. Stavební úpravy vyjdou na zhruba 25 milionů korun. Podle vedení hejtmanství je v současné době v kraji zhruba 130 ordinací zubních lékařů. Potřeba je ale výrazně vyšší. Klinika by měla situaci s dostupností stomatologické péče řešit, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Máme tam celé spektrum stomatologických oborů, včetně ortodoncie, co si myslím, že je určitým bonusem, že tam vlastně lékaři budou poskytovat i zákroky pod anestezií, s tím, že těch křesel, které se plánují, včetně dentální hygieny, by tam měly být kolem 15.
2: Další zubní kliniku chce kraj vybudovat v Karlových Varech. Do plzeňských městských lesů míří čím dál víc návštěvníků. Ne každý ale dodržuje stanovená pravidla. Ty město opět zveřejnilo na svých webových stránkách. Například do lesa se nesmí jezdit auty motorkami ani čtyřkolkami. Zakázané je taky parkování aut na lesních cestách před závorami, protože tak znemožňují pohyb lesní techniky a záchranných složek. Pokračuje mluvčí magistrátu Hana Josefová.
4: K dalším pravidlům patří mít psy na vodítku, aby neohrožovali lesní zvěř. Neodhazovat odpadky, ale veškeré prázdné obaly si odnést z lesa zpět. Návštěvníci by neměli poškozovat stromy, vstupovat do oplocené výsadby lesních dřevin ani ničit její oplocení. Na kolech se smí jezdit jenom po zpevněných cestách.
2: V lese se dále nesmí kouřit a oheň je možné rozdělávat jen na místech k tomu určených. V Safari parku Dvůr Králové se dnes připomínají 80 let své existence. Zoo je unikátní především svou specializací na Afriku a zásadním přínosem pro záchranu ohrožených druhů. Má také vlastní výzkumný institut. Dnešní program oslav začíná hodinu popoledni. Popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
5: Čeká nás poklepání na základní kámen nové části safari věnované nosorožcům a buvolům, návštěvy zákulisí pavilonu pro nosorožce, který jsme právě dokončili, výstava o nosorožcích a celá řada dalších věcí.
2: Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co jí v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotman.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olej Nikovovou. Naopak Jakub Menčík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích zužená vozovka v ulici Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Vítejte, 4 minuty po 12. hodině až do 13. budeme hrát jen a pouze na vaše přání. Telefonní linka do karlovarského studia Českého rozhlasu je 221 55 37 37 a než se dovolá ten, anebo ta první z vás, tak nabízíme třeba Hanu Zagorovou a ideální hit Co ti brání v pousmání.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: 8 minut po 12. hodině, dobrou chuť k vašemu nedělnímu obědu. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary a hrajeme na vaše přání. Pojďme na to první, to je velice důležité a je z naší mailové schránky. Dobrý den, zahrajte prosím pro Petru Wasserbauerovou a Otakara Wasserbauera. Právě dneska jsou spolu 20 let. Zahrajte Fancy a my hrajeme Fancy. Telefonní linka k nám 221 55 37 37.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Za 4:15 Český rozhlas Karlovy Vary a před námi další přání z naší mailové schránky. Blaženka Stupková z Ostrova slaví dneska svátek. Hans jí posílá písničku Nechává to na nás a dobře udělal. Červenám a vy volejte 221 55 37 37.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, čtvrté na jednu, 221 55 37 37, linka obsazena a je tam Míra ze Sokolova. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, pane redaktore, ta písnička pasí i vám, mojí mamince Daně, jejímu příteli Mírovi a Anče z Ostrova, protože tam i taky hraje, a všem posluchačům, která se tady ta písnička bude líbit.
0: Pěkně jste to řekl, a já ještě doplním, že to je František Ringo Čech a Prýňkova chalupka. Od vás zaznělo ještě a, tak to dopovězte, prosím.
1: No, to už asi je Čech, vy jste toho mi dopověděl.
0: Je to vyřízené, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, nashle.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Písničky pro vás Český rozhlas Karlovy Vary vysílá každý den mezi 12. a 13. Ne, jinak tomu je o víkendu, tedy ani dnes. Pojďme se opět podívat do mailové schránky. Dobrý den, naše dcera Klára slaví dneska krásnou 30. Chceme jí popřát zdraví, štěstí a těšíme se, až budeme babička a dědeček. Klárky oblíbeného prince posílají rodiče a teď to přijde Josef a Marie. Tak když má někdo za rodiče Josefa a Marie, zní to velice dobře.

0: května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A my pokračujeme dál 6 minut před půl jednou. Nezapomeňte, příští sobotu tady u nás v Karlových Varech v Českém rozhlase. Pojďme, pokračujeme. Zahrajte prosím písničku pro mé rodiče Jindřišku a Pavla, jsou v Lázních a tak jim z Prahy posíláme písničku. Podepsaná je Katka a také Oliver. You got it!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, bezmála jedna minuta po půl jedné a na naší telefonní lince 221 55 37 37 už vítám Jarku, zdravím do Sokolova.
1: Dobrý den, já vás tež zdravím a zdravím i posluchače a dneska bychom si teda zahráli něco trošku francouzského a byl by to zpěvák Matré James a písnička Bella.
0: Vybráno, připraveno, s vámi se rozloučím, popřeji krásnou slunou neděli a někdy opět naslyšenou.
1: Já vám tež, taky, naslyšenou.

0: 221 55 37 37 telefonní linka, kterou vytočil pan Honza ze Sokolova. Jen dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Varský rádio a chtěl bych zahrát mé vnučce Sabince, která včera v Plzni v moderní gymnastice na závodech obsadila druhé místo.
0: No prosím, to je šikovná holka.
1: A držím palce.
0: Gratulujeme k tomu druhému místu, které dovezla z Plzně, a posíláme Miraj naslyšenou.
1: Děkuji moc, za své.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Elán a Vermi, Český rozhlas Karlovy Vary. Za 2 minuty bude 12:45. Zopakujeme telefonní číslo do karlovarského studia Českého rozhlasu 221 55 37 37 a dochodová už zdravíme Martina, že ano?
1: Zdravím taky všichni, kdo posloucháte.

0: ve studiu, všichni okolo, všem maminkám přeju krásný svátek.
1: A to je pravda, já bych zapomněl.
0: No, já maminku nemám, ale přeju to všem maminkám.
1: Já taky nemám maminku, ale taky přeju všem maminkám.
0: No, tak to má být. Takže všem maminkám hodně štěstíčka, zdravíčka, hezký prožití sluníčka a opatrujte se a nechávám si zahrát od skupiny Jelen. Miluju tě, svoji manželku miluju.
1: No prosím, a ještě jste říkal, že máte tři pejsky a že byly nějaké úspěchy včera. Pochlupte se.
0: No, byli na soutěži ve Staňkově, rodeský Ridgeback, ano, a vyhráli holky v obě dvě soutěže. Prostě jsou nejlepší.
1: Prostě máte doma šampionky a z doma Žlicka jste si dovezli ocenění. Ano. Také gratulujeme, pozdravujeme i vaši manželku a všechny maminky a posíláme toho Jelena, miluji tě. Míro, teda Martine, naslyšenou.
0: Jo, v pohodě. Hezký den.
2: Za

Český rozhlas Karlovy Vary, to byly Jelen a Miluji tě, 2 minuty po 1:15. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro našeho tatínka Martina Nováka, který dneska slaví 60. narozeniny a má moc rád Michala Tučného. Jeho rodina.

0: Kosminský vandr, Český rozhlas Karlovy Vary a další volající na linku 221 55 37 37, tak se jmenuje Soňa. Soňo, dobrý den.
1: Dobrý den, přeju krásný, sluníčko svítí.
0: Jo, zadání bylo jednoduché, abych vybral něco pěkného pro maminky. Pěkného je vybráno, ano. A teďko je na vás nějaké moc pěkné přání těm maminkám.
1: Všem maminkám přeju hodně, hodně zdraví. Přeju jim, aby měli tak hodný děti jako já, i hodný vnoučata jako mám já. Prostě hodně radosti a jenom to zdraví, všechno máme.
0: To bylo krásné přání a je to vyřízené. Spice Girls a mama,
1: děkuju.
0: Vám přejeme
1: a
0: do strany. Pěkný den. Opět někdy zavtelefonujte, naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dnes se v Česku slaví Den matek. Začala úprava křižovatky u Boru na Karlovarsku. Vážná zranění včera utrpěl muž po pádu v bývalém cínovém dole u Přebuzy v Krušných horách. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek matek. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Začala úprava křižovatky na silnici 1/13 u Boru na Karlovarsku. Ředitelství silnic a dálnic u ní za bezmála 120 milionů korun bez DPH předělá připojovací pruhy, aby na silnici mohla být v budoucnu zvýšená maximální povolená rychlost na 110 km v hodině. Jak uvedl ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízděl, úprava ramp přinese řidičům i zvýšení bezpečnosti při najíždění a sjíždění ze silnice 1/13 přilehlých komunikací nižších tříd. Součástí stavby je mimo jiné vybudování kruhového objezdu dvou připojovacích pruhů, mostu a dvou opěrných zdí. V bývalém cínovém dole u Přebuzy v Krušných horách včera zasahovali záchranáři. Ošetřovali tam muže, který spadl z velké výšky a s vážným zraněním ho do nemocnice transportoval vrtulník, říká mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová.
3: Posádkou letecké záchranné služby Líně jsme ošetřili muže se závažným poraněním v oblasti hlavy a hrudníku. Součástí ošetření bylo i podání plné krve přímo v terénu leteckými záchranáři. Po zajištění životních funkcí byl pacient letecky transportován do fakultní nemocnice Plzeň Lochotín.
1: Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. Tři lidé zemřeli a další tři jsou nakaženi. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi.
2: Sport.
1: Házenkáři

0: Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání playoff vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý východní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod a v obci Okrouhlá a Jesenice u Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní komunikace. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
2: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Znáš?

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, vzácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarounová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, Houslový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř.
3: Určitě, jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od České parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje. V této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády. Vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská, a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarounová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotních výletech jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázku vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí, Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naší milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dobudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by si mohl připomenout i tady u nás. Jo? A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudal?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udal, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PS, tady poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 01 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné Výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky Výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově připravují další etapu úprav husových sadů. Nízké výkupní ceny obilí můžou letos způsobit některým zemědělcům ztráty. A zítra čekejte zataženo místy přehánky nebo i bouřky teploty do 17 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Město Sokolov letos připravuje obnovu husových sadů. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest, založení symbolického bludiště z hustých keřů a obnovu městského mobiliáře. Veškeré práce město zaplatí ze svého rozpočtu. Bude to více než 8 milionů korun, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
2: V husových sadech by mělo dojít k obnově té cestní sítě. Plánujeme i novou výsadbu zeleně, takže v rámci těchto aktivit by měl být vyměněn povrch těch chodníků. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně teda vznikne i osazení nějakého nového mobiliáře.
0: Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené, zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostou. Příznivé nejsou ani současné ceny zemědělských plodin, říká člen představenstva Agrární komory Jaroslav Šíma.
3: Zatímní cena komodit, který se nabízí, je velice špatná. Ty hlavní nosné plodiny, řepka, pšenice, snad i ječmen, zůstaly pod úrovní loňských cen a plošně, aspoň co mám já informace, zemědělci nemají moc uzavřeno smluv, protože prostě ta cena je totálně ubíjející a ta rostlinná výroba už dneska je jasný, že prostě bude končit mínusem.
0: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové. Těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnili zhruba 1000 respondentů. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík. Nejspíš cestoval mezi vagóny. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Úřiněvsí a Říčany. Zhruba po 2,5 hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila.
1: Sport.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které zůstalo kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohráno. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Ve čtvrtek se komise začne zabývat červený kartami hráčů Slavie Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří mají zastavenou činnost a klub je vyřadil z A týmu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat, na horách se očekává i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty je 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově ve Vítězné ulici se srazila dvě osobní auta a na silnici 230 u obce Nová Ves na Sokolovsku se srazilo osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bezmála 5 minut po 14. hodině tady je dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Co se vám vybaví, když se řekne pražský orloj? Zajímavosti s ním spojené vám už za chvíli nabídneme v rubrice Co v učebnicích nebylo. A přijde s nimi Martin Písařík.
1: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Obecní úřad v Jindřichovicích na Sokolovsku byl ve středu večer plný lidí. Přišli na setkání s těžařskou firmou, která chce v blízkosti obce otevřít nový kamenolom. Reportáž vám odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary nabídne už za malou chvíli.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne. V blízkosti Jindřichovic na Sokolovsku chce soukromý investor otevřít nový kamenolom. Těžit by se mělo na ploše 25 hektarů v místech současného lesa. Příprava záměru je na začátku a právě proto se na radnici sešli se zástupci investora místní obyvatele, aby se s plánovanou těžbou podrobněji seznámili.
1: Já bych vás tu přivítat v mé obci Jindřichovice. Dneska jsme se tu sešli.
2: V zasedacím sále Jindřichovické radnice začíná veřejné setkání.
3: Přijeli jsme sem, abychom vám stručně představili ten záměr, protože teď se nalézá v bodě nula, kdy už nelze hovořit o záměru.
2: Jednu stranu sálu obsadila stovka místních obyvatel, stranu druhou zástupci firmy České štěrkopísky. Těžaři i jindřichovičtí jsou na setkání připraveni.
4: Tady všichni lidi, co si vzali půjčky, postavili domy, můžou být nejistotě, protože se dělá kontrolní odstřel, měří se to seismometry a tady to.
2: Obyvatelé mají z těžby strach. Poukazují například na seismické otřesy v této části Krušných hor. Bojí se dalšího zhoršování životního prostředí.
5: Už tady máme vrtulet, vysílač 5G, takže ta smyčka se teda utahuje.
2: Lidé mají strach ze zvýšené dopravy.
6: Já si nedovedu představit, jak bude těch 95% aut jezdit směr Sokolov, kde všichni budou jezdit od rána do večera.
2: Emoce samozřejmě nechybí.
7: Za kolik chcete a prodáváte tunu toho, co vyvezete?
8: My vás tady nechceme.
9: Hlavní důvod setkání bylo představit občanům základní obrysy toho záměru, který je nyní v bodě nula. Teprve začíná povolovací proces, tak jsme považovali za férové říct občanům ty hlavní data a zároveň navstřebat tu atmosféru, která tu byla samozřejmě velmi bouřlivá, zjistit, co je nejvíc trápí v souvislosti s tímto záměrem.
2: Říká mluvčí investorské firmy České štěrkopísky Petr Dušek, který vysvětluje, jak bude teď příprava těžby pokračovat.
9: Teď vlastně bylo to oznámení EIA. Pak předpokládáme, že úřad to pošle do takzvané velké EI a my budeme muset vypracovat ten velký projekt na základě všech těch připomínek a ten projekt se pak bude posuzovat z pohledu hydrogeologie, dopadů na zvířata, na rostliny, dopravní studie, seismika, všechno tam bude.
2: Stanovisko současné radnice popisuje nezávislá starostka Martina Majdáková.
10: Schůzka jasně ukázala, že občané jsou proti a naše zastupitelstvo nedopustí, aby se tady realizovala, pokud to bude v zákonných možnostech, nějaká záležitost, která negativně ovlivní životy našich občanů.
2: Obyvatelé Jindřichovic a okolních obcí se stěžaři rozcházejí po dvou hodinách.
11: Určitě bych ocenila jejich snahu nám ten záměr představit, nicméně úplně odpověď na všechny otázky jsme samozřejmě nedostali a teď už je jenom na nás a je v našich rukou, abychom něco změnili.
12: Bylo vidět, že celá obec stojí za jednom a že to tady nechceme, že budeme dělat všechno proti tomu, aby se tady otevřel ten lom.
2: Klíčový je v současné chvíli dokument o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé ho můžou připomínkovat na krajském úřadě do 15. května. Z Jindřichovic, Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
13: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Jsou 33 minuty po 14. hodině, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, dneska je Den matek.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Pojďme na Plzeňsko. Město má přes 14 000 obyvatel a protéká jim řeka Klabava. Řeče o Rokycanech, kde se vzal jejich název, teorii o původu města, přiblíží starosta Tomáš Rada.
2: Slovo Rokycany má základ ve slově rokytí. Rokita, rokytí. Jsou to ty pruty na těch vrbách, takový ty palice vrbový, z toho ty pruty, z kterých se pak pletou ty pomlásky nebo košíky. A nebo je to taková ta vrba, kde na ní seděl ten Olšoveček, ten vodník. Takže to rokytí, Rokycany, to je ta přesmička, takhle vzniknul název Rokycany. Nebo tak se to uvádí.
3: Jaká je u vás i historie města, kdy byla o Rokycanech první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: První písemnou zmínku máme díky Kosmasovi, který ve své kronice zaznamenal událost z roku 1110, kdy Jindřich V. přijel do Rokycan na biskupský dvorec. To znamená, že tady musel být už hrad významný, biskupský, a rozsoudil tady při Přemyslovců a stanovil, kdo bude českým knížetem. Stanovil, že to bude Vladislav I. Výjev z tohoto byl vytesán do kamene a byl v průčelí kostela, ale při velkém požáru kostela se ta věž zřítila a ten relief zanikl, ale máme ho zachovaný ve farní kronice.
3: My si povídáme na Masarykovo náměstí, kde je Mariánský sloup. Přibližte nám další pamětihodnosti, které se u vás nachází.
2: My tu máme na náměstí Dumitovský dům. Ostatní budovy jsou obnoveny, takže i kostel byl přestavěn. A je paradoxní, že kostel měl i číslo popisné, protože na věži, která je druhá nejvyšší v plzeňském kraji po Plzni, bydlel hlásný, ten měl na starost právě hlídat požáry. Proto ta věž měla číslo popisné, aby mohl být definován jeho byt.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: Historie spolku v Rokycanech sahá do 19. století. Budeme se bavit o Sokolu, budeme se bavit o hasičích a v dalších a dalších spolků. My tu máme velmi významné sportovní kluby. Pořádalo se tu třeba z mistrovství světa v kuželkách, takže to je významný kuželkářský klub. Máme tu kluby s velkou historií, třeba fotbalový klub. Ale jsou tu třeba i moderní sporty, v kterých Rokycany zazářily. A je to třeba thajský box. Mezi našimi sportovci je juniorský vicemistr světa v thajském boxu. Máme tu významný spolek tanečních folklorních skupin, lidově řečeno tanečňák, který už má mnoho let. Je to velmi reprezentační věc pro Rokycany. Pak tu máme vynikající pěvecké sbory, které nás taky reprezentují i v zahraničí.
3: Přibližuje Rokycany Tomáš Rada, starosta města zvolený za rokycanské patrioty. Ve městě najdeme například druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Dále muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech, které je pobočkou Západočeského muzea v Plzni. A již zmiňovaný kostel Panny Marie Sněžné. Z městských akcí, které se zde konají, zmíním třeba rokycanské kulturní léto. Z Rokycan Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli, tak se podíváme, kam bychom dneska mohli vyrazit za kulturou. Tady je Český rozhlas, buďte s námi dál.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 10. května a své 84. narozeniny slaví jamajský zpěvák Carl Douglas. Autor písničky Kung Fu Fighting, legendárního diskotékového hitu 70. let, který patří mezi 25 nejprodávanějších písní všech dob. Psal se rok 1974 a filmový svět měl svoji ikonu jménem Bruce Lee. Hvězda akčních filmů nadchla kinematografii pro bojové umění kung fu. Carl Douglas tehdy pracoval jako studiový vokalista pro jednu gramofonovou firmu. Při nahrávání jednoho singlu se ho producent zeptal, jestli by náhodou neměl nějakou melodii na stranu B. Ten mu nabídl svou čerstvou skladbu Kung Fu Fighting. Natočili za 10 minut na pouhé 2 pokusy. Všichni byli přesvědčeni, že tuhle skladbu si na gramofirmě stejně neposlechnou. K jejich velkému překvapení ale chtěl umělecký ředitel slyšet obě strany chystaného singlu a jeho verdikt zněl jasně. Singlovým áčkem bude Kung Fu Fighting. Nahrávka se na trhu objevila na jaře roku 1974 a dlouho to nevypadalo na příliš prozíravé rozhodnutí. Prvních 5 týdnů píseň o bojovém sportu nezahrálo jedno jediné britské rádio. Vše se změnilo až v okamžiku, kdy se skladba stala hitem v tanečních klubech a návštěvníci diskoték se ji následně začali dožadovat po rozhlasových stanicích. Během měsíce z ní byl britský hit číslo 1. Na vrcholu žebříčku vydržela 3 týdny a stejně dobře si vedla i ve Spojených státech. Další podobný úspěch už Carl Douglas neměl. V roce 1978 natočil poslední album a dodnes vystupuje jen velmi sporadicky. Písničky se prodalo přes 11 milionů kusů, objevila se v řadě filmů a samozřejmě nemohla nezaznít ve filmu Kung Fu Panda. Pro tenhle animovaný hit ji naspíval CeeLo Green. Není pak divu, že se dočkala bez počtu cover verzí. V roce 2000 vynesla Carlu Douglasovi vítězství v anketě o nejslavnějšího umělce jediného hitu celého minulého století.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Stříbrná stezka představí 22 hornických památek v Krušných horách. Botanická zahrada v Teplicích bude hledat firmu pro stavbu nové části areálu. Šéfem delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. A zítra čekejte zataženo místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 17 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Krušných horách vzniká stříbrná stezka, představí 22 hornických památek na české i německé straně hor. Cílem projektu je do jara příštího roku vytvořit 5 přeshraničních tematických tras, které propojí památky hornického regionu Erzgebirgek Krušnohoří, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, říká vedoucí projektu Stříbrná stezka Petr Mikšíček.
5: Vznikne 5 okruhů voda a inovace, to znamená, jak bylo poháněno to středověké hornictví, další témata hornická krajina, což jsou takové ty povrchové památky a propadliny, například v okolí Horní Blatné, Vlčí jámy. Potom tam máme dál hornická města, věda a výzkum a uran.
4: Vznik stříbrné stezky podpořil více než 20 miliony korun evropský program Interreg Česko-Sasko. Nový zásobní skleník a vzdělávací pavilon v botanické zahradě v Teplicích by mohl stát přes 200 milionů korun. Po získání stavebního povolení a dokončení projektové dokumentace teď zahrada ve spolupráci s právníky připravuje veřejnou zakázku, říká Jan Ptáček, pověřený řízením zahrady.
6: Vyvěšená by mohla být někdy v srpnu, září říjen, že by mohl být na vítěz a na přelomu roku, že by se mohlo začít bourat a stavět. Cena je odhadována přes 200 milionů korun, předpokládáme, že to bude tak v roce 2029.
4: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
7: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
4: Prezident Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Při dalším útoku islamistických povstalců v Mali zemřely desítky lidí. Podle agentury AFP to uvedl představitel zprávy západoafrické země. Povstalci s vazbami na teroristické hnutí Al-Kaida napadli vesnice v centrálním Mali v pátek. Radikální islamické spolustuaregy zahájili vlnu útoků v dubnu. Při jednom z nich zemřel i malijský ministr obrany Sadio Kamara. Sport. V Karlových Varech se dnes uskuteční další volejbalové finále. Tentokrát proti sobě nastoupí juniorský tým VK Čes Karlovarsko proti VK České Budějovice. Zápas juniorské extraligy začne v Matony aréně hale míčových sportů v 18 hodin. Na místě se bude také možné vyfotit z poháry z volejbalové extraligy mužů. Počasí. Noci a zítra bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat, na horách se očekává i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km/h, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 230 u Bečova na Teplou se srazilo osobní auto s motorkou a v Sokolově ve Vítězné ulici máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Vítejte, dobré odpoledne. Jevištní kompozici podle knihy Ruty Sepesitové nazvané Sůl moře uvidí od 7:30 diváci v karlovarské komorní scéně. Už za chvíli vám podáme další tipy pro volný čas. Tady je Český rozhlas a přejeme dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne a

0: Český rozhlas Karlovy Vary, za 4 minuty bude 4:15. Pojďme za tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ostrov dnes pořádá až do 18. hodiny klášterní slavnosti. Barokní slavnosti připomínají 360 let od založení piaristického kláštera. Program nabízí například vystoupení pěveckého souboru Kubitus, pohádky pro děti a od 17 hodin koncert Luboše Pospíšila. Výstava Kult svatých těl je k vidění na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití i detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých kostelů. V Londýně žijící český autor Jan Mladenovský se po čase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovy pověsti a alfabetagramy, písemně zabavné a tak dále. Osobitý pohled na své město nabízí i Chebské galerie 4, cyklus obrazů Luďka, nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do svébytných podob. Tolik tipy pro volný čas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 23 minuty po 15. hodině, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Souvisí slovo kořálka s kořením. Na posluchačský dotaz odpoví už za malou chvíli náš jazykový koutek. Nicméně teď slibovali jsme, že jeden anebo jedna z vás se dostane od Českého rozhlasu Karlovy Vary a společnosti Florea 100 růží. Ta pravidla byla velice jednoduchá. Každý den tak jsme hráli vždy rozvíjí se poupátko. Třetí volající tak dostal deštník, no ale zároveň také se dostal právě do aktuálního slosování. A protože jsem typický muž, který neumí dělat dvě věci najednou, buď to jenom mluvím, anebo losuji, tak jsem si vzal kolegu Lukáše Staňka, který bude losovat. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím naše posluchače.
0: Lukáši, my máme v té skleněné misce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 obalů od hračky z Kinder vajíčka. V každém je jedno číslo. A to, které vylosujeme, to následně tady vytočíme a zjistíme, kdo bude mít tordost a 100 růží. Já si nedovedu představit, jak velká je kytice, která má 100 růží.
1: My jsme koukali vlastně na internet, kde ty kytice mají vyfocené a jsou tam jako jak vypadají a musím říct, že je to teda pořádná kytice a že výherce nebo výherkyně bude mít asi i co dělat, aby ji udržela v rukou.
0: Ano, udržel. Faktem je, že je třeba i vědět, jaká je šířka dveří, aby to prošlo vůbec, protože i tady se nám to může. Lukáši, pojďme na to, pojďme vylosovat jedno. Budeme to dělat zajímavé, ono faktem je, že s tím musíš alespoň trošku zakrdlat.
1: Ano, aby... já zalosuji na

0: naším speciálním osudím.
1: Aby rozhlasový posluchač
0: tak,
1: věděl o co jde, kousování Matesa.
0: Vyberu jedno vajíček a podívám se, jaké číslo se v něm skrývá.
1: Je
0: to soutěžící pod číslem 6.
1: Pod číslem 6, tak já tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já už vím, ale já to jméno říkat nebudu. Já tady mezi tím vyťukám telefonní číslo na soutěžící s číslem 6. A té zatelefonujeme, nebo tomu zatelefonujeme, aby bylo jasno. A řekneme tu příjemnou informaci. Tak já mám...
0: Já doufám, že si neužívá venku sluníčka, protože venku je nádherně.
1: To by se nám také mohlo stát, ale už zvoníme. Jestli vám zvoní telefon, tak ho prosím, zdvihněte.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jiří Trnka, Český rozhlas Karlovy Vary. Kdo pak je na druhé straně? Je to paní Marie.
2: Tady je paní Marie z Ostrova.
1: Paní Marie, co kdybychom vám dali kytičku?
2: Haló?
1: Paní Marie, co kdybychom vám dali kytičku?
2: Můžete, dneska jeden matek, já matka jsem.
1: Matko, a chtěla byste 100 růží?
2: Ježišmarja, o tom už jsme mluvili, no to si neumím představit. Za prvé, kolik toho obnáší to 100 kusů,
1: ano.
2: Ale kolik to váží?
1: Hodně to váží.
0: Je to pořádná kytice, ale ti, co vám ji dovezou, vám s tím určitě pomůžou.
1: Marie.
2: Ano, jsem tady a mám vyražený dech.
1: Tak raději dýchejte, ono je to pro život výrazně výhodnější, když budete dýchat. No. Já vám ještě pustím fanfáru. A my vám, paní Marie, gratulujeme. Já jsem si pročet propozice k této soutěži a je tady napsáno, že se z těchto růží dovezou až k vám domů a dokonce kdykoliv budete chtít, tak moc floreu nenapínejte, aby to nebylo v roce 28. Přeci jenom by to bylo dlouhé.
2: No to ne.
1: Těšíte
2: já,
1: se?
2: Já to mám říct hned?
0: Oni ji zavolají.
1: Tady mi kolega, abyste to neslyšeli, raději, že paní zatelefonujeme. Paní Marie, vydržte mi na telefonu, já vám dám podrobnosti. Gratuluji ještě jednou a vyjevte radost, pojďte.
2: A já mám strašnou radost, ale slyšíte, jak skřehotám, já jsem nemocná.
1: No, tak alespoň se uzdravíte, gratulujeme a naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc, děkuju.
1: Lukáši, děkuji a naslyšenou.
0: Taky děkuju a gratuluji.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Marika Gombitová, Český rozhlas Karlovy Vary, 6 minut po 15:30.
1: Jazykový koutek.
0: S odbornicí z katedry českého jazyka fakulty pedagogické v Plzni si povídá Stanislav Jurík.
2: Některá slova nás zaujmou svým zvukem nebo zdánlivou souvislostí s jinými slovy. Jednoho z našich posluchačů také upoutalo slovo, a jistě to bylo jenom slovo, kořálka. Ptá se, jestli toto slovo souvisí s kořením, nebo proč se vůbec některým lihovinám říká kořálka. Odpoví Ružena Písková. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Kořálka je opravdu zajímavé slovo, nejen co do zvuku, ale i co se původu týče. S kořením svým významem nesouvisí. Koření je podstatné jméno odvozené od slova kořen. I když je kořálku možno pálit prakticky z čehokoliv, z kořenů to obvykle nebývá. Ale důležité je to, že kořálka se pálí a také, že její chuť je štiplavá, hrdlo po ní úplně hoří.
2: Promiňte, ale nějak mi uniká souvislost mezi slovy pálit, štiplavý nebo hořet a kořálka.
3: V češtině tu souvislost vidíme jen se slovem hořet, které má všeslovanský původ. Slovo kořálka totiž nepochází z češtiny. Přejali jsme ho z polštiny. Tam to ovšem nebyla kořálka, ale gořálka. A toto slovo bylo v polštině odvozeno ze slova gořeč, což znamená hořeti. Z polštiny pochází i ukrajinské slovo horívka a ruské gorelka. Slovo kořálka ale v češtině zdomácnilo už dávno. Vidíme ho v jednotlivých nářečích i v mnoha expresivních podobách, často zdrobnělých.
2: A samotné slovo kořálka zdrobnělé není?
3: Není. Neexistuje totiž žádná kořala jako základové slovo. Naopak výraz kořala, tedy člověk hojně prolévající hrdlo kořálkou, je slovo odvozené od slova kořálka. Co se zdrobnělin týká, používá se jich velké množství. Například kořalečka, kořalička, kořalenka nebo kořalinka. Vyjadřují jednak to, že se lihovina s vysokým obsahem alkoholu obvykle nalévá do malých skleniček. Mluvčí pak užívají zvukově zajímavá slovní spojení jako paňáček kořaličky. Užívání zdrobnělin a těchto až mazlivých slov zároveň vystihuje kladný vztah mluvčích k tomuto nápoji i snahu zakrýt jeho potenciální nebezpečnost a návykovost. Vždyť komu by mohla ublížit taková lahvinka kořalenky? Jedná se zde o užívání eufemismu s cílem bagatelizovat vliv těchto lihovin na lidské jednání a zdraví.
2: Slovo kořalka jsme dnes probrali s Růženou Pískovou a já za to děkuji. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Další posluchačské dotazy můžete posílat e-mailem na adresu info@pl.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

pro mámu, pro všechny mámy mají dneska svátek. Tady je víkendové odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobré odpoledne. Ve Hvězdných návratech se dnes potkáme se šlechtičnou mezi českými herečkami. S dámou, která se potkala s Gérardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, věděla už od mala. Připravili jsme pro vás příběhy Ireny Kačírkové nad ukázkami z televize, rozhlasu i filmu. Vám ho bude jako vždy vyprávět Patrik Rozehnal. Bavte se, vzpomínejte u dalšího dílu z cyklu o českých hercích a komicích. Začínáme po 16. hodině.

Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.

0: Za opravu mateřské školy v Moravské ulici zaplatí až přes 17 milionů korun. Chodov na Sokolovsku zřejmě umožní pronájem nových zahrádek ve Vančurově ulici. Restaurátoři opraví část soch na pražském staroměstském Orloji. Zítra ho kvůli tomu zastaví. A v pondělí čekejte zataženo místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Aši začne v létě rekonstrukce jednoho z objektů mateřské školy v Moravské ulici. Za práce radnice zaplatí přes 17 milionů korun. Oprava se týká například výměny elektroinstalace, sociálních zařízení, vytápění, ale taky například dveří. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, upravené budou vnitřní části budovy.
1: Zvenku v minulosti už ta školka byla zateplená, byly vyměněny okna, takže zvenku vlastně nějaká práce a energeticky úsporné kroky byly vykonány, ale teď se soustředíme na ty interiéry.
0: V Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé pozemek mohli pronajmout, říká starosta Patrik Pizinger z hnutí Místní.
2: To je věc, kterou jsme od začátku úplně nekalkulovali. Jednak jsme investovali poměrně velké prostředky do toho území a hlavně z pohledu dlouhodobého užívání je přece jenom lepší, když ten zahrádkář tu zahrádku vlastní. Nicméně zastupitelé se shodli, že by jsme prověřili tu možnost část těch zahrádek vyčlenit a nabídnout. Tuto chvíli zpracováváme posudek, který by nám měl říci, jaká by vůbec byla ta cena toho pachtu, že u zahrádky by to byl pacht za tu zahrádku.
0: V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. Technici zítra ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde restaurátoři opraví. Zpět je vrátí v polovině května. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli zítřejším pracem několikrát zastaví.
3: Předpokládáme 3 odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován. Prostor bude pouze lokálně zabezpečen.
0: Na pražském ostrově Štvanice se dnes otevírá Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá divadlo Bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června.
4: Sport.
0: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek.
4: Počasí.
0: Noci a zítra bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat, na horách se očekává i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů Celsia, nejvyšší den teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km v hodině. Hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě u snídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, Miloču.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku. Víc nebudu zdržovat.
6: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
5: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můruši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, voráček a pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to zeberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček...
3: No? A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešejte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.

0: Paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
0: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
0: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
0: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
2: A hele, tohle měl ráno toupé u kroců. Kdyby s tím cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč.
0: A s vámi taky.
2: S nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky.
0: Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
0: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
0: Ne.
1: Dobrou noc.
0: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
3: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
4: Dobré jítro, madam.
5: Děkuju.
4: Ano.
5: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
4: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
5: Tak viděl jste ho nebo ne?
4: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
5: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
4: Ne, madam, nic.
5: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
4: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
5: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
3: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
6: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propůla Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Mada.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl. Co budeme dělat?
10: Musíme se stlemit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
11: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
12: Mám tě ráda jako zlato.
11: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
13: Co si přejete?
14: Je tady můj muž?
13: Jaký muž? Jaký muž?
14: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
13: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
14: Tak vy říkáte, že tady není.
13: Já nevím, na koho se ptáte.
14: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
13: Co s tím?
14: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
13: Já, paní, o ničem nevím.
14: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
13: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
14: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
9: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: poslední půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho bude?
0: O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Probá, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť, když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Víte, na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže... Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetly. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví jako soudu. Jsme oba stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde,
5: pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět?
3: Třeba
2: tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No to jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No, ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling? Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okamžu, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to tak, to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony. Víte?
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
7: buditelský čas. Obrozenecký
6: divadlo. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
7: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
8: A co jste dělala do 50. let?
7: Děkuji,
6: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
8: A tě vás neznám z té doby.
6: No, jak abych to dopověděl.
9: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
6: Oči, nechte. ve mně žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám.
9: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
9: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jak se tady si úplně se vám všetel,
6: ano, opravdu,
5: ty detaily
6: spolu.
5: Já ztrácím čas, jako by mi mě neužijí.
6: Neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, no. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Madame, nedopřejte se mu snoubenství. Už jste
6: příliš na
5: mě. No, já pláhnu po vás, nemohu
6: se tam žít. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, prominuti, prominuti.
6: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Snad se mi sevřelo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte-li mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám. Je, vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horní Paseky budou mít novou čistírnu odpadních vod. Práce už začaly. Karlovarský kraj letos postaví heliport v Sokolově. Kvůli nehodě kamionu bude v noci 3 hodiny uzavřená dálnice D1 ve středních Čechách. A zítra čekejte zataženou místy přehánky nebo i bouřky. Teploty do 17 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Horních Pasekách u Aše pokračuje stavba čistírny odpadních vod. Fungovat bude pro zhruba 80 obyvatel. Práce byly nutné, protože současné zařízení už nevyhovuje. Město Aš, pod které obec patří, zaplatí za stavbu téměř 7 milionů korun, říká mluvčí Milan Vrbata.
2: Pro ty bydlící obyvatele by to byl obrovský problém, pokud bychom nepostavili novou, takže nová čistička odpadních vod se postaví. Stavba čističky je rozdělena do dvou částí, je to vlastní čistička a odtok, a pokud si dobře pamatuji, tak zhruba za necelých 7 milionů korun je počítáno, že to nainvestujeme.
0: Stavba čistírny odpadních vod by měla být hotová koncem srpna. V areálu Bohemia v Sokolově připravuje Karlovarský kraj výstavbu heliportu. Projektovou dokumentaci připravilo město Sokolov. Kraji už dokument předalo a stejně tak i do bezplatné zápůjčky pozemek, kde přistávací plocha vznikne. Samotnou stavbu bude financovat kraj a cenu odhaduje na 9 milionů korun. Pokračuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
3: Je to certifikovaný heliport, který vlastně splňuje veškeré náležitosti a normy, takže prošlo to kompletním schvalovacím řízení příslušných ministerstev, takže to bude heliport připravený vlastně na 24-hodinový provoz.
0: Heliport v Sokolově bude hotový ještě v letošním roce. Silničáři v noci uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci až do 3 ráno bude dálnice ve směru na Prahu neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na svém Facebooku. Silničáři totiž budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu, která se stala na 38. a půltém kilometru. Objízdná trasa povede přes Benešov. Irán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Uvedla to iránská státní agentura IRNA. Jaké iránská odpověď ale neuvedla. Dosavadní jednání ztroskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Iránem a Spojenými státy příměří. Obě strany si ale stěžují na jeho porušování.
1: Sport.
0: Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony v šance ligy. Reaguje tak na nedohrané sobotní derby mezi Slaví a Spartou. V jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště, napadli 3 hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda FAČR David Trunda v polední publicistice na Radiožurnálu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
4: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat, na horách se očekává i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní až západní vítr odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km hodině. Hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto a na D6 na 134. kilometru ve směru na Karlovy Vary máme hlášené odstavené porouchané vozidlo. S opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. blahopřejeme písničkou.
5: Je neděle, vy posloucháte Český rozhlas a rádio vašeho kraje. Tolik naše aktuální zprávy a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku a bylo by to od Věry Špinarové pro pana Jana Šaška, který tento týden oslavil své 81. narozeniny. Obec Klášter mu srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a duševní svěžest do dalších let. Velice originální, my už hrajeme Rádio vašeho kraje a Český rozhlas.

pořadu blahopřejeme písničkou, vyřídíme už za malou chvíli další z vašich přání. Možná naznačím dopředu, že budeme za chvíli hrát kapelu Atlas, ale ještě předtím je třeba zmínit tu možnost, kterou se lze k nám prokousat a nechat si u nás v těch dalších týdnech zahrát oblíbenou písničku, případně někomu z vašich blízkých poblahopřát k jeho narozeninám a prostě k jubileu, které bude mít. Je to velice jednoduché, vstoupit na stránky rádia vašeho kraje,

Vážená redakce jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas, prosím o odvysílání gratulace k narozeninám pro 4 členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Jmenovitě jsou to pánové Pavel Řežábek z Horšic, Jan Kašpar z Přílepova, Miroslav Toušek z Kolovče, Vratislav Taflík z Radkovic u Přeštic. Všem jmenovaným k jejich jubileu moc gratulujeme a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas a fotbalová parta a za odvysílání klasicky děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Atlas.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Připomínám, že se nám mílovými kroky blíží akce Den otevřených dveří. V případě, že byste chtěli mít jasno o jeho programu, tak není nic jednoduššího, než opět vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje a tam si program Dne otevřených dveří bedlivě prostudovat a hlavně doražte za námi. Těším.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje a v pořadu Blahopřejeme písničkou je ten správný čas vyřídit další hudební gratulaci. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky dne 10. května, to plníme pro paní Marii Ševčíkovou ze Mněchova, která slaví v těchto dnech své 73. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročině.

0: Karlovy Vary.
1: Pořád blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pojďme, vyřídíme další přání, to je velice krátké a stručné. Zahrajte prosím nějakou šumavskou písničku pro mého manžela Josefa Nováka, který právě dnes slaví 88. narozeniny. Písničku posílá paní Kateřina.

Posloucháte Český rozhlas Radio vašeho kraje. Čas, abychom opět připomněli možnosti, kterými lze v našem vysílání nechat zahrát někomu jeho oblíbenou písničku, anebo i tu vaší. Zaprvé každý den od pondělí až do neděle mezi 12. a 13. hodinou je tady pořad Blahopřejem písničkou a poté speciálně v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Vstoupíte-li na stránky rádia vašeho kraje, pak v dolní části najdete formulář, ve kterém napíšete, co byste chtěli zahrát, pro koho, nějaké přání a o kousek výš vyberete, který den žádáte, abychom vaše přání odehráli, zdali v sobotu anebo v neděli. No a pak už jenom poslouchejte pořad Blahopřejeme písničkou. Tady je Český rozhlas, za chvíli od nás pro vás další přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Vážená hudební redakce, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro moji manželku Milenu, která dneska slaví své 72. narozeniny. Písničku jí posílají všechna vnoučata, také naše dvě pravnoučátka a synové Petr s Tomášem. Za všechny manžel Pepik.

Ve vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje čas, abychom vyřídili poslední přání. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro pana Martina Hauera, který dneska slaví 73. narozeniny. Milý Martine, ať ti neustále baví práce v našem spolku a ať si neustále zdrav. Písničku posílají kamarádi.

Neděle, blíží se 18. hodina, vy posloucháte Český rozhlas, kde už za chvíli nás čekají další aktuální zprávy. Pořad Blahopřejeme písničkou tady bude opět za týden v sobotu po 17. hodině a opět se mnou. Já jsem Jiří Trnka. Dobrý podvečer.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: CHEP plánuje úpravy zimního stadionu. Práce rozdělí na etapy. Zápasy českých hokejistů na mistrovství světa budou moci sledovat diváci na velkoplošné obrazovce na břehu jezera Most. A zítra čekejte zataženou místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Zimní stadion v Chebu čekají rozsáhlé úpravy. Ty budou stát asi 600 milionů korun. Město proto práce rozdělí do několika etap. Ta první by mohla začít už příští rok. Prioritou bude ale odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
4: Součástí tohoto projektu je jednak sjednocení zimního hospodářství mezi malou a velkou ledovou plochou, rekonstrukce malé ledové plochy, která už také dožívá, provoz za těch 20 let, kdy stávající zimní stadion funguje, zjišťuje, že zde chybí tréninkové rozcvičovny a využití pro různá soustředění jako ubytovací prostor.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji začne v pátek 15. května ve Švýcarsku. Fanoušci budou moct sledovat zápasy národního týmu i na velkoplošné obrazovce u jezera Most. Podle webu města první společné fandění odstartuje příští pátek ve 20 hodin a 15 minut utkáním Česko-Dánsko. Následovat budou další zápasy základní skupiny, ve kterých český tým změří síly se Slovenskem, Slovinskem, Švédskem a Kanadou. V případě postupu české reprezentace bude město vysílat také utkání play-off. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by děti měly připravit rodiče, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
2: Ani během druhého dne příměří mezi Ruskem a Ukrajinou boje neutichají. Třídenní klid zbraní oznámil americký prezident Donald Trump v sobotu. Rusko ale dnes znovu zaútočilo drony na civilní cíle v ukrajinském vnitrozemí, v Dněpropetrovské oblasti a v Charkově zabilo nejméně 2 civilisty.
6: Sirény ohlašují nálety ve východní části Ukrajiny průběžně během celého dne. Jediným rozdílem oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne, jak už jsme informovali, ve Švýcarsku v pátek.
1: Počasí.
2: noci a zítra bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak budou srážek přibývat, na horách se očekává i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty 11 až 8, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Vítejte, 5 minut po 18. hodině pokračuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. A co nás čeká dál? Tradičním žehnáním léčivých pramenů včera zahájili novou lázeňskou sezónu v Mariánské lázně. My se tam společně v našem vysílání podíváme už za malou chvíli. Zatím Dalibor Janda a nebo Michal Hruza. Tohle je pro Emu.
3: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.

0: Desítky stánků řemeslného jarmarku, koncerty, pouliční vystoupení nebo zpívající fontána opět přilákaly do Mariánských lázní tisíce lidí. Město včera oficiálně zahájilo novou lázeňskou sezonu, a to tradičním žehnáním pramenů.
1: Křížovému pramenu právě žehná opat Tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkovic. A slavnostní ceremoniál tady před hlavní kolonádou sledují stovky návštěvníků.
2: My jsme přijeli z Českých Budějovic, jsme tady celá parta, ubytovaná na několik dní a moc nás to tady baví a je to tady úžasný.
3: Říká paní Olga, my jsme tu už vlastně podruhý, loni jsme tu byli, ale to jsme tu byli jenom 3 dny a teď jsme tu až do pondělka, takže si to užíváme.
1: Doplňuje paní Michaela.

0: nápad požehnal i zpívající fontáně, která letos slaví 40 let.
1: Je to krásný, já to vidím poprvé, nebo možná, když jsem byla malá, ale je to krásný.
0: Říká návštěvnice Tereza, produkci fontány sleduje i pan Tomáš.
2: My jsme přijeli až z Brna, z dalekého, podívat se sem na fontánu, jak nám to tady pěkně hraje a podívat se na krásy české země.
0: Jako každý rok nechybí na kolonádě kostýmový průvod, v jeho čele jde Petr Hála.
3: My se snažíme navodit tu libou atmosféru toho období 150 let zpátky, které vlastně reprezentujeme.
0: Na hlavě máte klobouk, sebou hůlku, rukavičky, to patřilo k tehdejšímu oděvu.
3: Ano, tehdy to bylo neodmyslitelné víc ven bez přikrývky hlavy.
0: Vidíme spoustu dám v krásných, dlouhých, řasených, zdobených šatech s klobouky na hlavě.
3: Jsme z souboru Divadlo lidové tvorby, tady z Mariánských lázní, takže to je náš příspěvek, řekněme, desítek let pro zahájení lázeňské sezóny.
0: Ale pořád návštěvníci vás obdivují.
3: Děkujeme, to je náš cíl.
0: Vladislava a Blanka si tady užívají lázeňskou atmosféru na lavičce u kolonády.
4: Přijeli jsme z Ostravy.
5: Ostrava.
4: A Frenštát pod Rahoštěm.
0: Na jak dlouho?
4: Na jeden týden. Tak jednak z léčebných důvodů, že si to chceme užít a potom víme, že tady se začíná lázeňská sezóna, že to je vždycky hezké, zajímavé, tak jsme si vypravili v tomto čase.
0: Jak se vám tu líbí?
4: My jsme nadšené. Už máme za sebou první proceduru, tak si připadáme i krásné, takže máme dobrou náladu, pozitivní myšlení, krásné počasí, no báječné.
0: Program k zahájení nové lázeňské sezóny pokračuje i dnes, a to dnem se Základní uměleckou školou Friderika Chopina. Z Mariánských lázní Monika Červená, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Vlaštovka na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bůlka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Je půl sedmé, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Tichá, nenápadná práce v pozadí, bez které se neobejde žádný koncert. Tak by si dala vystihnout profese hladiče pian. I toho svého má Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Petr Sakal ladí piana a čembala v rozhlase rovných 50 let.
1: Jsem to rozladil trochu.
2: Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
3: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
2: Telefon a brýle.
3: Brýle a pomalování nepotřebuju, protože já to kontroluji jak ušima, tak opticky.
2: Tak otvíráte aplikaci.
3: V telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
2: A tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
3: Ale většinu je přitahuju.
2: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
3: No takhle to byl bězní teda. No, pěkný.
2: Jak často sem docházíte?
3: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinou. Denodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánované, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
2: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne, to je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
2: Jak náročné je ladit čembalu?
3: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
2: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
3: No, naprosto jasný, Rachmaninov, to o tom žádná.
2: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
3: U čembala jo, u klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
2: A čembalo?
3: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry, krát 3, 180.
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: minuty před 7:15. Vítejte, animace má jedinečnou schopnost zachytit i neviditelné věci, napětí i proměny, které se odehrávají pod povrchem. Právě za takový přístup letos ocenila porota festivalu Anifilm snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Španělský loutkový film získal hlavní cenu v soutěži mezinárodních filmů pro děti a mladé diváky.
1: Jaký tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose.
2: Nemají peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
1: Mama, saluda, que te estoy grabando.
2: Loutkový snímek režisérky Ireny Ibory Rysové ocenila porota za empatický dětský pohled na komplikované problémy a za citlivý přístup k rodinným vztahům.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
2: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Ale nejenom současného Španělska, ale vlastně celé asi Evropy a možná celého světa. Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociální věci špatně a má dvě malé děti.
2: Mezinárodní soutěži filmů pro dospělé pak uspěl animovaný dokument Nekonečná Cookie. Ten natočili kanadští bratři Seth a Peter Scriverovi. Ve výstředním portrétu si utahují jak ze sebe samých, tak také třeba z toho, že nedostali na natáčení grant.
3: Jedná se o animovaný dokument, který vznikl na základě výpovědí těchto dvou bratrů, kdy jeden je bílý a jeden náleží k etniku těch kanadských původních obyvatel. Ten animovaný dokument mapuje ty různé sociální nerovnosti, různé problémy, které v těch komunitách nastávají a je to skutečně zajímavá podívaná, která vlastně i české publikum může být jako hodně zvláštní novinkou, novým pohledem na kanadskou kulturu.
2: Funny, beautiful, spiritual, political. Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš.
4: Ty mi dáváš překrásný s Bohem, Pařezy si pískají a u nich pusa na čelo.
2: Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rád.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. Stříbrná stezka představí 22 hornických památek v Krušných horách. Sokolov rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu a zítra čekejte zataženo místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 17 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. V Krušných horách vzniká stříbrná stezka, představí 22 hornických památek na české i německé straně hor. Cílem projektu je do jara příštího roku vytvořit 5 přeshraničních tematických tras, které propojí památky hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, říká vedoucí projektu stříbrná stezka Petr Mikšíček.
3: Vznikne 5 okruhů voda a inovace, to znamená, jak bylo poháněno to středověké hornictví, další témata hornická krajina, což jsou takové ty povrchové památky a propadliny, například v okolí Horní Blatné, Vlčí jámy. Potom tam máme dál hornická města, věda a výzkum a uran.
2: Vznik stříbrné stezky podpořil víc než 20 miliony korun evropský program Interreg Česko-Sasko. Sokolov pokračuje budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června má v plánu postavit na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce léta vybuduje zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom. Jak uvedla starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO, takzvané cyklopointy jsou v Sokolově novinkou. Vybudování obou stojanů vyjde město na zhruba 250 000 korun. Akce je podpořená dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje 65% nákladů. Britští vojenští zdravotníci se skočili padákem na ostrov Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, aby poskytli rychlou pomoc Britovi s možnou nákazou hatavirem, uvedl to web stanice BBC. Muž v dubnu opustil výletní loď Hondius, kde se později objevilo několik případů hataviru. Teď má příznaky nemoci i on a je v izolaci. 6 vojenských parašutistů a 2 zdravotníky na ostrov dopravil vojenský letoun. Schodili z něj i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel.
1: Počasí.
2: Zítra bude zataženo místy občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 3. třídy v obci Rovná na Sokolovsku. Projíždějte tam opatrně a přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu? V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ona pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních displází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální displází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty,

0: přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
0: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýbliky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké.

0: ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání. To všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
0: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
0: I tam je to složité, samozřejmě ano. I ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
0: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
0: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
0: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem, Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost. Myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce. Můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené jako v tom souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého Pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, žije. To mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojené s nějakou nutností poznávat. Že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text, a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jeruzalém. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: zprávy.
3: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přeháňky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů, a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódy a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě v dětském věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten parodický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

Rádě v roce 2026 Světla reflektorů Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru. Tram, tarada. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce, anebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády.

Česká dvanáctka. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár,

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminulé druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, Loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina Venuše. A zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity, to byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit, mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit, mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit, mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Línek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona. Hustý provoz je od sjezdu na Divišov. K omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. Jsem několikrát
0: to jsou takové kurze. Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno od P. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot. Čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Ty to strouháš najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to

0: mixem.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme si neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu, takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pyši šmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty? To bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, nebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rídla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede, chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil, naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kom.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se prosím Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál tím víc.
4: Že ne.
3: Že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Humor.
3: Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela, ale samozřejmě jsem tomu nevěřila.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být. Já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě.
6: To snadno.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to.
3: To,
4: no. Ona to fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, proto ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnu? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Nepák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?

0: Dej to Fandovi.
1: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
0: No a Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
1: Fanda o tebe nic nechce.
0: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
1: No prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
0: Jo, on ti to bude vyprávět.
1: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
2: Kvůli mě pospíchat nemusím. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
1: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
0: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
3: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verichý totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu.

0: V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
1: Já mám kolegyně takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
2: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
1: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
2: No opium, kam jdete?
1: Kousek dál jenom, já se bojím drogové závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, čutí, ale to musí mít porád,
2: víte? Neleze vám taky na nervy.
1: To je strašně nebezpečný.
2: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
1: Co děláte, co tady vyvádíte,
2: ale
1: prosím vás?
2: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně, takhle.
1: Vy máte nápady teda. No.
2: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
3: Myslím, ne. Že ne.
2: Vy, no počkejte, určitě.
3: Určitě ne.
2: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
1: No jo.
2: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
1: Já neznám ani tu paní.
2: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
1: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
2: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
1: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
2: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
1: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
2: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
1: Venku teda, že jo?
2: Ne, oni ho měli vevnitř.
1: No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické.
2: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
1: Jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
2: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
1: Parble, patrně, že? Parble, to oni no. Volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
2: no,
1: že?
2: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. Je. Ješ. No, ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je Ježkovi oči, no jo, no to není ele, ale ero, pro Krista pána tady toho je, já se stydím.
1: Co byste se styděla?
2: Ne, to...
1: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte
2: to...
1: se mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic, tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Koho, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohovi, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl, no, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: Prosím, prosím, jak Livo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro korenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
4: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej ložiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
4: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
3: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
3: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to...
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
3: Ale co by? To by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A Nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta toho tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
5: Myslíš?
3: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
3: Svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: Jo, jak to zařídím?
5: Už ať si peč.
3: Sama?
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte.
3: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí,
3: jako teda...
2: To stačí, děkuji.
3: Stačí.
2: To
3: stačí. Jsem celá z toho taková.
2: Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To
4: sestru.
3: Je.
4: Totiž já jsem mužskej.
3: To vidím.
4: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: Tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda pane sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: To jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned do předvedu, tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
4: Třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou?
3: No.
4: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
4: Já,
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky, kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostříkovače ostříkují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gotta. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako zimně. Protože to měl motor vzadu, že, zátěž, takže paráda.
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábilo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli, ten, bílého jako Favorita.
1: Držel, ano, jo. Bílého také, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově
0: stěhli auto. No, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince a já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří, nashledanou.
1: Ať se daří vám, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.
3: Tvoje

0: V noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Nevíte,
0: dobře, nechtěl jsem vás přinést do úzký.
1: MBčko v tom rojaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: To, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl, ostává krátký zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on se nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, GLS. To byla, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
0: Taky
1: a jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helene, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok. Jela jsem až na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda, ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně. Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
1: Tak já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za Zajotržním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří. Klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě

No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu. To bych se podívala hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie. Po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad, děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška a pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten

0: kladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50 cm liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal: dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý jsme. Večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Uh-huh. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: Uh-huh. A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: Uh-huh. A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, s tou beruškou, víte, taková je malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci.
0: Jo, jo, jo. No a jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech. Byl výborný.
0: Mm-hmm.
1: Zimně jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: Mm-hmm. A začal vám být možná těsný, ne?
1: Ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: Mm-hmm. A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě. Mm-hmm. Abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě mm-hmm. ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale uh-huh. jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant.
0: Uh-huh.
1: Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům
0: uh-huh.
1: ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, 120ka uh-huh. bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jánských Lázní při Vánici, tak uh-huh. já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž, a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo uh-huh. po majitelech, víte? To.
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži.
0: Uh-huh.
1: Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době. Vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou. Dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Uh-huh. Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím... že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom takže... něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla, takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, to jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, otáčet volantem, ano. Všechno to zvládá. Poslyšte, paní Jitko, a

0: Když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a děde se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát pětku. A on mi říká, to tvoje auto vůbec pětku nemá.
0: Jo, v autoškole mělo pětku a tohle nemělo pětku. A vidíte, dneska už má šestku. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám, já si, mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom pětku a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu šestku a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo. Přestali fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazoval ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili,
1: hodně,
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako ne, zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný, možné, je to možné. No. Dobře, paní Jitko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači. Noční linky stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, ne, no 78 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta asi bude, ta bude asi do
0: neprojde
1: čertu.
0: Technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagena Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. Taky jsem golfovej, ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no, ale člověk si popletí.
1: Tím golfem taky jsem spokojený.
0: Jo,
1: 14.
0: jo.
1: A i byla tam měněna jedna součást.

0: Česka, jenom asi za 6 tisíc.
1: Mm-hmm.
0: A jinak nic, no.
1: Výborně, dobře.
0: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a Golf je takový červený takový.
1: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
0: Ale to se 120 jenom po Česku.
1: Mm-hmm.
0: A s Felicie i s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
1: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím. Já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
0: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku,
1: mm-hmm.
0: teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, mm-hmm. půl, mý čtyři lidi, že dva synové a manželka, a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl. Hup.
1: Mm-hmm.
0: A ono to skočilo a byli jsme tlumič.
1: Mm-hmm.
0: A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet nebo co.
1: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
0: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, můžeš s tím jet, no. Tak mě to tam pak opravili.
1: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje, jo. Sousedního, ať se vám daří.
0: Taky, jste sympatický, jo.
1: Mějte se fajn, nashledanou.
0: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 170, zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak, však

0: tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc, ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo, já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze, bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem, jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezme až. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a o ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Mm-hmm. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, tak vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tý blatníku začaly dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 000 a celých 54 000 jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu. Mm-hmm.
0: A manžel prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 000 stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do Ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostal. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, co říká, já najedu do těch lidí na chodníku, ty nejsou široký, to já si nezvládám. Já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takové nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova a tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. Pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie, paní.

0: Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky. Když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let. Mm-hmm.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuju vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto a když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnice a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil, tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. A nakonec to už jsem byla

0: mama a Fabi, ktorá mne slúži ušné na výlety, ale
1: na nákup.
0: A takový ty pochůzky. Obštípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvíst někam, buď na nákup nebo k lékaři a tak.
1: Takže a sama řídíte.
0: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s cesmkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti se radosti vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
1: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
0: Ano, ano.
1: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
0: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
1: Jak to jede?
0: Protože pro mě autem je... je...
1: Požitek.
0: Požitek, ano, přesně tak. Když teď jako na dlouhé cestě už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
1: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou, u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
0: Ano.
1: Ať se daří.
0: Vám se přeju šťastné kilometry.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme nezmary.

0: Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubic na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlapno, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům, někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce, byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu, další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank a teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní. Moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky. Moc pěkně napsaný na e-mail a příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No, do svítání je ještě daleko, za chvíli bude půl jedné, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidla, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil, teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkaný rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo.
1: Jo,
0: to si člověk dneska ani nedovede představit, co když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, jo, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, ale to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak se mi střídal další auto, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiata Stereo, 20-letýho Punta, takže furt to nějako střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: Maďarsko.

0: Rakúsku, v Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím, že když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
1: No, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
0: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudu. Tak to bylo tady. Mm. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale bylo to takový veselý, no. Mm.
1: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák, nebo Chrudimák.
0: No, tak to přesně bylo, no tak nelze se divit, jako za svoj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
1: Jo, to je pravda.
0: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
1: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
0: No
1: že
0: to se... tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
1: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
0: No, a když to má lizinkovku,
1: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
0: No,
1: to se říká drzý Pražák, že jo. Ten je oprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
0: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle tak jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle a když jedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
1: No. Jo, to jste mě teď inspiroval, já si sem zase někdy sednu, jo, za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného, no, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
0: No já podle toho jezdím doteď.
1: Fakt jo?
0: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
1: Jo, ale, no, to, ale má... najdete si tu mapu na internetu, ne?
0: Ne, no mám mapách.
1: Jo.
0: No, mám mapu Autoatlas, mám v autě. A...
1: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
0: No, tak rostou, ale zase to nejtakže, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte je, tak je tam zase ten směr, takže
1: jo, dobře.
0: Že tam je nová cesta.
1: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
0: Tak jo,
1: ať se daří, nashledanou.
0: Taky, nashledanou.
1: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Ne, jinak, už ano, oni to přemenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho, do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem dál. Takže škodovku 360 tisíc bez problému, ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno, takže můžu vám říct, to byl super, super auták, aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehřívalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby nás, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a tatara, to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, ano, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No, vidíte.
1: Já jsem jel Tour de France, taky víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte, a tam hneď za tou šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám si kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor, jako by nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: A musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte, pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to bych vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad, nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce.

0: Tak nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu Polních ptáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele z Polabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda Dana Z sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký pino, ale asi na nějaký inzerát, tenhle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. No tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a zase za celkem přijatelnou cenu. Takže si ho vememe, já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, mm-hmm. Takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Mm-hmm. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, tak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli. Takže jsme přijeli ku Praze. Samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, mm-hmm. prostě najednou nebyl. A já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě...
0: Jo, ale jak ho napadlo pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky už jsem teda byla úplně v steky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí s tím autem, co jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, mm-hmm. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, mm-hmm. Škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
0: To si nedovedu představit,
1: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka, no a to všechno bylo obráceně.
0: No, tak to jste teda, Kaprňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to no, naučí
1: to,
0: takhle, no.
1: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Mm-hmm. Lepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
0: Jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Já to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš a tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takovejhle těch. No a ta byla dobrá. Ty Subaru byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebude.
0: Krásně jsem si to užil, ať se daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuji ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Můj toho. No dobrá. Vyčeníš Ariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč jsem najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šipenice. On má šipenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomnoval nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanu.
2: Máš ještě 6 hodin. Času!
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem

0: Polsi, rytíři ještě z ceny přišli. Běž, výraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, byli bounsleži tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Bile Bonsil, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kruci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti, o tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko.
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdrav, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney. Protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník.

0: Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nomu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, o ne.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte. Až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimé, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je provocídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo mi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči a jsou

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014, a Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

jedinečnej mužskej svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.